zima už se plíží od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
4: Freshness. Our focus.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
8: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
7: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
8: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: Velkoj malou kot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
11: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
12: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
13: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
12: www.dveřepodlahy.com.
14: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
15: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.

0: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
1: Bude vejdán.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
3: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
2: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
3: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná zvýšení minimální mzdy pro příští rok. Od ledna by měla vzrůst o 2500 korun na 24 900 měsíčně. Kabinet se bude zabývat také pokračováním střídání letního a zimního času v dalších 5 letech. Řešit chce i ceny pohonných hmot, u kterých má premiér Andrej Babiš podezření na nepřiměřené zisky rafinérií. Provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu klesl na nejnižší úroveň od května. O víkendu tudy proplulo jen 8 obchodních plavidel, před začátkem války jich bylo přes 100 denně. Důvodem jsou pokračující útoky amerických a iránských sil na lodě v oblasti. Omezení provozu na klíčové trase pro přepravu ropy a plynu způsobuje výkyvy jejich cen. Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Martu Kostiukovou porazila po téměř 2,5 hodinách 7-5, 5-7 a 6-4. Česká tenistka proměnila až 6. matchball a přiznala, že podobně dramatické zápasy nejsou dobré pro její mentální zdraví. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Arinou Zabalenkovou. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Nad jihem Čech bude ode dneška rušněji, začíná mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike, do kterého se zapojí téměř 600 vojáků ze 16 zemí a podle plánu až 50 kusů letecké techniky. Letadla a vrtulníky 8 států budou cvičit hlavně nad Boleticemi, Bechyní a v okolí Českobudějovického letiště. Armáda počítá s létáním převážně ve všední dny. Kouknem na počasí, po víkendu nás na jihu čeká převážně polojasno, odpoledne dorazí mraky, ale pršet by nemělo. Naměříme i 26 stupňů.
12: Jopi, jopi, jopi.
13: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějic.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné ránečko, je pondělí, začíná další pracovní týden. S vámi Michal, Jasmin a David.
2: Krásný pondělí, ahoj.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno. Tak asi začneme písničkama, ať to nezdržujeme, protože za chvíli pro vás máme něco speciálního. Teď Miley Cyrus, Flowers, hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: Tak my to tady v playlistu máme asi špatně, čověče. Miley Cyrus přece už není Cyrus. Dnes si říká jenom Miley. 6.05. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A my jsme vám slíbili něco speciálního. Pokud byste chtěli mít příští snídaně o dost lepší, tak pozor, protože celý tento týden v Minutě šampionu budeme jednomu z vás rozdávat 3000 korun na nákup na smysly.cz.
1: Kdo byste náhodou neznal smysly.cz, tak je to granola, ale nejen takhle dajaká. Je česká, ručně vyráběná, fakt jako křupavá, výrozná, nemá žádný přidaný cukr, sladidla a prej je fakt super. Kluci to tady zkoušeli.
0: My to můžeme potvrdit. Ty se tady totiž zrovna nebyla, když náš šéf donesl ochutnávku. Davide, řekni, jaký to bylo.
2: No tak ty jsi to vyluxoval tak rychle, že jsem skoro ani neochutnal. Takže...
0: No, ne, opravdu, bylo to tak dobrý, že jsem si říkal, další balení kde?
1: Kde?
0: Tak pokud byste chtěli vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl váš víkend ve třech slovech. Pro inspiraci Michal, Praha, svatba, auto, odpočinek. To byl můj víkend. Co váš?
2: Tak moje tři slova budou odpočinek, slunce a fotbal.
0: A co Jasmin?
1: Hudba, válení a obhlídka.
0: No, tak nám napište váš víkend ve třech slovech na 777 937 777 a jednoho vybereme.

0: 6 hodin. Tomu 10 minut posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a je tu minuta šampionů. 60 vteřin na všechny zprávy od vás a připomínáme, že každý tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz, takže zásoba poctivě křupavý, ručně vyráběný český granuly bez přidaného cukru může být vaše. Tak jdeme na zprávy teď.
1: Kája Batelov, Slunce, Kamarádi a Skály.
0: Zdenka Anaty, Český Krumlov, Grilovačka, Túra, Zmrzlina.
1: Káča Osoblažsko, Výlet a Držpach, Relax.
0: David Žacléř, Dcera, Ukázka mladých hasičů.
1: Naty Hradec Králové, Víkend fotbal v Otroci.
0: Lucka Praha, Oslava tanec fotbal.
1: David Opava, Relax, Relax, Relax.
0: Martin Lhota u Psetína, Oslava opice trénink.
1: Jarka Rožnov pod Radhoštěm, Víkend v Mutěnicích, Víno, Sluníčko, Procházky po půdách.
0: Iva Arnoltice, Závody, Výhra, Zavařování.
1: Adéla, Fotbal, Houby, Rodina.
0: Hanka Nové Města nadmetují, Výlet, Chození, Bolavé nohy.
1: Hanka Liberec, Kašel, Rýma, Zlost.
0: Nikol Žamberg, Pouť, Kameňák, Knížka.
1: Lenka Ostrava, Práce, Práce a Rodina.
0: Milan, o víkendu Točník, Žebrák a nohy v to.
1: Tak a teď je to na Davidovi, aby vybral našeho výherce.
2: Takže já už si nepamatuju, kdo to byl, ale pamatuju si tři slova. Grilovačka, Túra a Zmrzlina. A líbí se mi to proto, že to je, jak kdyby ten posluchač jakoby rezignoval na to, že přichází podzim, vůbec si to nevšímal a jel si to dál. Grilovačka, pak Túra a pak si dám Zmrzlinu, no, protože ještě léto vlastně.
1: Tak je to Zdeňka Anaty z Českého Krumlova, tak moc vás zdravíme, gratulujeme.
0: Vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak Zdeňko Anaty, my se vám ozveme, no a samozřejmě pokračujeme i zítra, i ve středu. Celý tento týden máte možnost vyhrát tady tu parádní cenu. Tak pojďme na další muziku, Michael Schulte a Rehab na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio a snídaní šampionů, chvíli po 7:15. Krásné ráno. Musíme vám říct jednu smutnou věc, a to, že celý život žijeme ve lži a že školní atlasy můžeme hodit do koše.
1: Jak to?
0: Protože po skoro 500 letech se mění oficiální mapa světa, protože Africe došla trpělivost s tím, jak ji kartografové zmenšujou.
1: Zmenšujou?
0: No jasně, no. Protože ona se používala nějaká Mercatorova jako mapa. Ale prostě Afrika na ní byla mnohem menší, než ve skutečnosti je, jo? Takže všechno bude jinak.
1: Už to hledám tady, že je Afrika teda 14x větší ve skutečnosti, OK. No,
0: teďka přichází nový model, kde má každý kontinent přesně tolik centimetrů, kolik mu právě náleží.
2: Aha. Takže to se nedivím, že Afrika je větší teda.
0: Ono se říká, že...
2: centimetrů.
0: Ono se říká, že na velikosti nezáleží, že jo, když v Africe tohle je teda jako divná poznámka. Mě by zajímalo, kdy naposledy jste v životě zjistili, že věc, kterou jste pokládali fakt za obrovskou, je ve skutečnosti úplně malinká. Alex Warren, novinka Fever Dream tady na Hit Radio a přehodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Ano, prosím.
7: Ahoj, umíš skrotit stroj?
6: Co je to za otázku?
7: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
6: Proč bych měl jít právě k vám?
7: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
6: Kde zjistím víc?
7: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
8: Faktury, faktury, faktury.
9: Trápí vás factoring?
8: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
9: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
8: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
9: Acema pokryje jakékoliv financování.
8: No tak to beru.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
12: Přesně! Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
11: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
12: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
13: Prior je tady totiž pro vás.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dál pokračuje na Jindřichohradecku v Majdaleně. Dávejte si velký pozor na hlavním tahu ve směru od Třeboně až po odbočku na Chlum u Třeboně. Projíždí se tam dočasně pouze kyvadlově, takže se tam nárazově můžete zdržet.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Global DJs, What a Feeling, 6 hodin 30 minut. Krásné ráno z Itrádia, jsme tady my tři, Michal, David a Jasmin. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Muži podle zkušeností rozvodového právníka podvádějí častěji, ženy zase lépe. Ženy totiž údajně dokážou nevěru lépe skrývat, zatímco muži jsou častěji přistiženi. Za hlavní příčinu rozpadu vztahů právník považuje postupné odcizení partnerů. Češi patří v Evropě k nejvybíravějším v preventivních prohlídkách. Téměř 2/3 lidí chodí jen na některá doporučená vyšetření. Každý čtvrtý Čech pak neplánuje absolvovat vůbec žádnou prevenci. Sex na dálku už díky moderním technologiím není science fiction. Nová zařízení umožňují partnerům přes internet přenášet pohyby a doteky téměř v reálném čase. Výrobci je představili na technologickém veletrhu v Berlíně.
3: To je teda ujetý, ne?
4: Jak to přeneseš? To musíš mít nějaký přístroj, ne?
2: No, asi jo, jako detaily nevím, ale...
4: No, mě by já si myslím, že nejsem sám, koho by ty detaily zajímaly. Že člověk jako daleko pryč od partnera. Takhle, my tady v rádiu jsme taky schopni vás na dálku vzrušit. Myslím si, že z tohohle se vám postaví. Chlupy, na celém těle. Hele, get far the radio. To by šlo, ne? Tak pojďme na to. Hezké ráno, 6.32.

0: Jay-Z a Linkin Park na Hit Radio Numb Encore. Krásné ráno a už za půl hodiny.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za nějakých 30 minut budeme u někoho zregistrovaných doma. Takže už za půl hodiny všichni, kdo jste se zaregistrovali přes web hitradio.cz, můžete vyhrát peníze, protože až bude 7:10 a v éteru uslyšíte soutěžní zvonek, tak se koukněte za dveře nebo před baráky, jestli tam náhodou nestojíme.
2: Pokud jste v bytě a nedá se k vám dostat, tak budete mít 30 vteřin na to, abyste se pozdravili s naší hlídkou. A asi si klidně předem říkám, jako zavolejte výtah, ať jste pak rychle dole, protože v 7:10 bude opravdu celá republika běžet ke dveřím. Čechy, Morava, Slezsko, to budou prostě škatulat a na to se těšíme.
0: Máme pro vás 5000 korun pro toho, kdo otevře naší hlídce.
2: Když to nestihnete za těch 30 sekund, tak se přidává tisícovka na zítra, jo? Takže zítra 6 000.
0: Takže vy, kdo jste se zaregistroval, už buďte pomalu na chystení, protože dost možná se objevíme u vašich dveří. Co se objeví za malou chvíli v playlistu, bude tohle Mando Diao, Dance with Somebody, a taky přidáme dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
7: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
8: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
9: Vinilovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a objevte, jak člověk měnil krajinu a krajina jeho. V sobotu 12. září od 10 hodin ožije pivovarská zahrada v Českém Krumlově 8. ročníkem Krumbenove. Pravěká a středověká řemesla, workshopy, muzeum v zahradě, zážitková stezka i večerní rytmy Bohemian Bards. Krumbenove. Více na muzeum.cz.
16: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vvsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
17: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
18: která momentálně hledá řidiče.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Jindřichohradecku na průtahu Třeboní. Silničáři tam opravují vozovku a proto se tam jezdí pouze kyvadlově. No a opatrně taky na Písecku v Milevsku, kde je nově neprůjezdná Blanická ulice. Jezdí se objížďkou, která vede okolními ulicemi.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dobré ráno, Zitrádia, 6.52 a Taylor Swift.
1: Jestli jste byli před 30 lety na Letný, tak je docela slušná šance, že jste tam nebyli sami, protože vás tam bylo 120 tisíc a důvodem byl tehda Michael Jackson. Dneska je to přesně 30 let od toho jeho legendárního pražského koncertu, který se úplně zapsal do historie, a tehdy tam Michael na Letný odstartoval svý světový history tour.
0: 120 tisíc lidí. Já to mám teda z vyprávění od budoucího tchána, takže to snad ani nešlo spočítat, že těch lidí tam bylo možná o dost víc, protože pak už to prostě nikdo nespočítal. No.
2: Když jsem o tom začal mluvit, tak jsem si říkal, jestli to nebyl koncert Marka Ztraceného, ale pak jsem si říkal před 30 lety, to ještě asi brzo na něj.
0: Kolik by Markovi bylo, že jo? Nicméně, když si představíte, že před 30 lety tam byli všichni těch 120 tisíc lidí bez chytrých telefonů, že tam nikdo nic nenatáčel, všichni si užívali ten okamžik. Mě by zajímalo, jak se pak našli teda po tom koncertu, když neměli ty mobily. No mimochodem, dneska večer od 6 do 8 na Hitrádiu 90 budeme vzpomínat ve speciálu History Night a Jirka Pelnář taky vytáhne Jacksonovy pecky i v srdcovkách Hitrádia, ty hrajeme mezi 12 a 13. A mimochodem, aby toho nebylo málo, jo? Tak na Facebooku Hitrádia 90 se taky soutěží o nový DAB rádio. Tak kdybyste se chtěli zúčastnit, hledejte na Facebooku Hitrádio 90. No a když se o tom Michaelovi bavíme, tak pojďme si dát jeden z jeho zásadních songů Bad.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat. Podle něj by její práci mohlo převzít přímo ministerstvo školství. Cermat má na starosti například jednotné přijímací zkoušky nebo státní maturity. Babiš chce o jeho budoucnosti ještě jednat s ministerstvem školství. Největší zájem o peníze začínají děti podle průzkumu projevovat mezi 6 a 9 lety. Rodiče s nimi ale o financích nejčastěji začínají mluvit až kolem 9. roku. Většina dětí začíná dostávat kapesné přibližně v 8 letech. Více než polovina dětí, které chtějí v budoucnu zbohatnout, toho chce dosáhnout úspěchem v práci. Polský premiér Donald Tusk ostře reagoval na vítězství AfD v německých zemských volbách. Podle něj se z jejího úspěchu mohou v Polsku radovat jen idioti nebo zrádci. AfD v Sasku-Anhaltsku získala téměř 44% hlasů a volby jasně vyhrála. Stranu přitom tamní tajná služba označuje za prokazatelně pravicově extremistickou. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Omezením kolem nového dálničního přivaděče Třeboní Nerájov ještě úplně neodzvonilo. Od středy se uzavře silnice u Horního Třebonína a z přivaděče tak nepůjde odbočit přímo do obce. Řidiči budou muset využít krátkou objížďku přes původní silnici a Dolní Třebonín. Omezení má podle ředitelství silnic a dálnic platit nejdéle do 10. října. Po relativně studeném víkendu se nám dneska na jihu začne oteplovat. Předpověď na pondělí slibuje polojasno až oblačno bez deště s teplotami okolo 25 stupňů.
13: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopy z Hroznovky v Budějicích.
14: Jopy, Jopy, Jopy.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné pondělní ráno.
15: Ahoj, hezký ráno.
16: Snídaně šampionů.
11: Už se to blíží.
15: Ano, už se to blíží. Už v 7:10 u nás v éteru zazvoní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže Kdo pak to zvoní přes web Hit Rádia, vydělá 5 000 korun.
11: Tak za 10 minutek, za necelých 10 minutek jdeme na to, tak vy, kdo jste se zaregistrovali, tak asi už pomalu buďte u dveří. Teď další muzika DJ Semi a Janu Heaven, tím začíná další hodina.
0: Hit Radio Faktor.

0: hity Hit Radio Pitbull a Kesha. Timbr 7 hodin 9 minut. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to tady, naše celonárodní otevíračka dveří právě začíná. Někde v České republice teďka stojí naše hlídka a jeden z vás má šanci otevřít dveře a získat 5000 korun v hotovosti.
0: No a přímo na místě, někde na místě, už máme Káťu Pechovou. Káťo, dobré ráno.
3: Přeju vám krásné dobré ráno. Dlouho jsem nestála s 5000 na ulici, tak jsem zvědavá.
0: Tak hlavně neříkej, kde přesně si, aby ti to někdo ještě nesebral, jo? Ale pojď tam popsat tu situaci. Je tam vůbec nějaká známka života tam, kde právě teďka si? Svítí se tam, nebo jak to vypadá v té ulici, nebo kde vůbec teďka seš?
3: Hele, zrovna kolem mě projíždí auto.
0: Super.
3: Je tu teda jedno okýnko pootevřené, nevím, jestli bude to naše, uvidíme, jinak je tu klid.
2: Mm-hmm, tak připomínáme jenom pravidlo, pokud jste náš dnešní finalista, tak musíte zareagovat tak, jak jsme vám řekli, jo? Otevřít dveře nebo okno, pozdravit, zamávat, zkrátka mít s náma nějakou interakci, jít nám naproti. A na to, abyste to udělali, budete mít 30 sekund.
0: Tak a nezvoní Káťa, která je na místě, ale zvoníme my tady zvonkem v éteru a na vás.
3: A kdybyste tápali, tak prosím vás, jsem tak do nad hlavou drží 5000.
2: A Káťa, tam já i pak vidím s tou 5 litrem nad hlavou.
0: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová s 5.
3: Máme ho!
2: Fakt?
0: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman. Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionů, jo?
4: Roman, ahoj.
0: Romane, dobré ráno!
4: Dobré ráno.
0: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží
4: na hlavou? Ano, tady máte přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám. Ty brďo, tak já jsem to snad vyhrál.
2: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
0: Nemáš zač. A prosím tě, ještě nám řekni, Romane, jak to je dlouho, co jsi se zaregistroval do naší soutěže?
4: Minulý týden, středa, čtvrtek, tak nějak.
0: Vidíš to, ale středa, čtvrtek, pondělí, 5000 v kapse, co v kapse, v ruce. Tak moc gratulujeme, Káťo, tak můžete jít třeba spolu na zmrzku takhle po ránu.
4: 100% jdeme s Káťou minimálně na zmrzku nebo na kafe i s kolegyní.
0: Yeah. Tak jo, moc gratulujeme lidi, mějte se krásně.
4: Káťu, jo? Mějte jo? Se krásně, hezký den všem.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, jdu ho uklidit, dám mu peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
0: Tak díky moc, Káťo, měj se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak a je to 5000 rozdaných, tak to znamená, že zítra opět pro někoho z vás máme nachystaných 5000 korun v 7:10.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle jsou Jeleni, Touha a Pláč.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak kdo jste se připojil až teď, před malou chvílí proběhlo historicky první Dopak to zvoní tady na Hitrádiu a Roman vyhrál 5000 korun. Byl tím prvním výhercem, vyhlížel naši hlídku z okna. My jsme tady zazvonili, vaším úkolem, vy, kdo jste registrovaní, bylo se jít podívat, jestli tam náhodou někdo od nás z Hitrádia nestojí. A u Romana stál.
2: U Romana stála naše hlídka Káťa, ta pak přiznala později v éteru, že se Roman ještě furt celý klepe. My jsme už viděli fotku, kterou brzo uvidíte na sítích určitě taky, jak Roman si tam drží ty penízky s Káťou a jsou oba šťastný, je to hrozně roztomilý.
0: Tak kdybyste chtěli vyhrát Masaryka i vy, tak se zaregistrujte na webu hitradio.cz a každé ráno v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás doma, ale tady u nás v éteru a jakmile ho uslyšíte, tak se utíkejte podívat do kukátka nebo z okna. A mě to tak jako přijde jako i vtipný vlastně celý.
2: Jo, tak celá republika se hejbe opravdu v 7.10 všichni na značkách.
0: Že to tady zazvoní a ukáž, jestli tam někde není. No, tak třeba zítra, no. Tak detaily podrobnosti na webu hitradio.cz, Romanovi ještě jednou gratulujeme. No a za malou chvíli tady na Hitrádiu Poetika, každou vteřinou taky Mika, Grace Kelly a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
14: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
13: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně v Českých Budějovicích, částečně neprůjezdná je ulice U dráhy. Jezdí se objížďkou, která vede okolními ulicemi. A opatrně taky v Trhových Svinech, kde se dál pracuje v Trocnovské ulici, kde je proto zúžená vozovka pouze na jeden jízdní pruh.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je Mika, Grace Kelly a taky pondělní Hit Radio minutu po půl osmé. Za chvíli rychlá pitka. O co soutěžíte, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: K lepšímu zdraví a větší energii mohou pomoct i malé změny v každodenním životě. Mezi jednoduché typy patří třeba učení cizího jazyka, půlhodinová svižná chůze nebo alespoň jedno domácí jídlo týdně navíc. Důležitá je hlavně pravidelnost, nikoli velké změny ze dne na den. Návrat do školy po prázdninách může být pro děti pořádný šok. Odborníci proto doporučují v září postupně obnovit pravidelný režim a nepřehánět to hned od začátku s povinnostmi. Důležitý je hlavně dostatek spánku, pohybu a času na odpočinek. Vzorované stěny známé z bytů našich babiček se vracejí do módy. Retro ornamenty vznikají pomocí reliéfních malířských válečků, které byly populární hlavně v minulém století. Některé desítky let staré válečky jsou přitom dodnes plně funkční.
3: Teď jsem se vážně přemístila do bytu mojí babičky v hlavě.
0: No jasně, jasně. Mně to teda přišlo hrozně cool. Asi všichni, kdo jste měli nějakou babičku nebo jste trávili čas u babiček, tak to doma měli na zdech. A co jsem ale dlouho neviděl, tak to měla babička taky doma a to byly ty gumový kostkovaný ubrusy, jak se to přichytávalo takhle na stůl takovým tím cvočkem, jo?
2: Hele, vlastně dobrá zpráva, že všechno, co třeba dneska není v módě, se jednou v budoucnu zase do módy může dostat. Třeba když se koukám na ten tvůj účes, Michale, vytrvej.
0: Jasně, ale zůstanu, jak říkáš, ale dávám tomu třeba tak 25 let a bude to zase v módě. Pojďme soutěžit. Dámy a pánové, jestli jste si po létě řekli, že by to chtělo udělat něco pro vaše tělo, máme pro vás dneska skvělou motivaci.
3: Za chvíli totiž můžete v rychlý pětce vyhrát 5000 korun na nákup na ptservice.cz a utratit je třeba za kolagen, kloubní výživu nebo něco pro pleť, vlasy, nechty, cokoliv.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777. Jednomu zavoláme a po Rose a Bruno Mars jdeme na to. Hezké ráno.

0: Rose, Bruno Mars, tohle jsou hity na vaše pondělní ráno, ladíte Hit Radio. A je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o voucher na 5 000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Za 5 000 už si tam uděláte slušnou zásobu. Najdete tam třeba kolageny, kloubní výživu, vitamíny, zdravou výživu nebo taky doplňky pro sportovce. Takže 5 otázek vás dělí od voucheru za 5 000.
0: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nehty. Máš to pod kontrolou takhle, jo? Teda její nehtíky.
3: No jasně. Oni, když jsou zarytí dozad, tak je to fajn, že jo?
2: Tak jo.
0: Tak jo. Tak jdeme na to, Pájo.
3: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Dospělý člověk mívá 32 nebo 28 zubů.
3: 32.
2: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
3: Varšava.
0: Maďarska. Tam je jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
3: Na co?
2: Bu.
0: Bu.
2: Jako kráva, bu.
0: Ta pojď, Pájo.
2: Pojď, Pájo.
0: Pojď, pojď.
3: Já jde se tady, kurňa.
0: Bu.
2: Bu.
3: Bukurešť.
0: Ne. Pájo, tak nechtíky ne, takhle. Tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
3: No jo, to nedá nic dělat.
0: Pájo, hele, zkus to zase příště, rádi tě uslyšíme, jo?
3: Jasný.
0: Měj se hezky, čau.
2: Ahoj.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady u telefonu Aleš.
0: Ahoj, Aleši, jak to máš ty s nechtama? Taky je máš rád pošrábaný záda, nebo?
4: No, já teda úplně moc ne, ale...
2: Tak a budeš aspoň vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
4: No, je to Budapešť.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Které roční období následuje po zimě?
4: Po zimě je to jaro.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kolik nul má 1000?
4: 1000 má 3 nuly.
0: Ani ano. Jsem to nestihl pustit. A poslední 5. otázka. V jaké hodnotě je voucher, o který soutěžíš, Aleši?
4: No, 5 táců.
0: No, 5 táců.
2: Je to tak!
0: Je to tvoje, Aleši, odkud jsi ještě?
4: Super, díky moc.
0: Odkud jsi, Aleši?
4: Prosím?
0: To je jedno.
2: Odkud hele. Jsi?
4: Jo, já jsem z Brna.
2: Jo, takhle.
0: No tak, to je jedno. Tak
2: ne,
0: Aleši, vydrž nám na telefonu, vezmeme si od tebe nějaký údaje a voucher na 5 000 na nákup na ptservice.cz je tvůj.
4: Díky moc.
0: Tak jo, zatím ahoj.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů, krásné ránko. Co nás za volantem nejvíc vytáčí na našich spolujezdcích? Tak podle průzkumu zvedá stres hlavně vlastní partner. To tady vyšlo z toho průzkumu. Nejhorší, co vytáčí řidiče, je virtuální pedál brzdy. Když partner začne prošlapávat podlahu a začne brzdit, jo. Potom tady je teda chycení madla nad dveřmi. A potom na třetím místě se umístilo komentování, jestli náhodou nejedeme moc blízko k tomu, kdo jede před náma. Jasmin pokyvuje, tak v čem se poznala?
1: No v tom třetím, ale to neříkám tak často, já co jako nejvíc dělám, a to se přiznám, tak je, že syčím, že když se mi něco nezdá, tak já začnu dělat jako, a Kuba vždycky, nesyč
0: no,
1: mi tady.
0: No máme nejradši, no. Že jo.
2: Včera jeli z Hradce do Prahy a udělal jsem všechny tři tyhle přestupky vůči partnerce, takže
1: jo, ty jo.
2: Jsme to měli kompletno. No,
0: počkej, a ty to. Řídíš nebo neřídíš?
2: Řídila partnerka, jo. Protože jsme jeli z grilovačky.
0: Jasně, takže máš jako hat-trick. Kompletka, jo. A mně se líbí, jak tam bylo to, že se chytneš křičovitě toho madla nahoře, že jo?
1: To je můj taťka, no.
0: Že to není jako, ty se, na co to tam vůbec je? To je na vystupování, nebo čemu to tam je?
2: No tady na to právě. To je, když tě tvůj partner vytočí. Přesně,
0: to je vždycky se to, že Ježišmarja, zpomal! Všichni tady chcprem!
1: Hele, seš ty vůbec někdy na té straně spolujezdce?
0: To je dobrá otázka, nejsem.
1: Nejseš, takže nejsem. Vlastně nevíš, jaký seš, kdyby...
0: Nejsem, díky bohu nejsem, no. Dokud mě někde nezměří. Ale nejsem, no. My jsme se o tom včera bavili doma s partnerkou a já teda ač jí věřím, co se týká řízení, protože řídí velice dobře, tak já bych byl nervózní na tom místě spolujezdce, protože mě to tam hlavně ani moc nebaví teda. Takže David se nechává vozit.
2: Je to tak.
0: Takhle to mají rozdělený po svatbě.

0: akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
10: Freshness. Our focus.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Stavební práce dál brzdí provoz v Českém Krumlově, kde pokračuje omezení v Rožmberské ulici. Je částečně neprůjezdná a jezdí se okolními ulicemi. A pozor, si dávejte taky na Prachaticku, kde se pracuje na průtahu Vimperkem. Projíždí se tam jen kyvadlově.
16: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Pořád jste tady.
19: Tak to dělají šampioni.
18: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio Feels Like I'm Falling in Love. 7:56, dobré ráno.
1: To, že se jednou necháte napálit, tak to se stane. Po druhý, už je to trošičku podezřelý, ale po třetí, to už je taková jako věrnostní kartička, jo. Tak 65-letýho chlapa z Chebu připravili dvě ženy téměř o 350 tisíc korun a vtipný na tom je, že ono to jako fungovalo po každý stejně, jo. Jedna ho pod záminkou nějakých intimních služeb odlákala do koupelny a druhá mezi tím prohledala byt a vzala tam schovanou hotovost. A takhle jim to vyšlo třikrát za sebou.
0: Já si říkám, jestli máme toho staršího pána litovat, nebo jestli těch 350 tisíc je daň za naivitu, jako jo. Protože když ti v 65 začne nabíhat 20-letá holka, nevím.
1: No, ale jak to předtím, nebo jak se to nakonec pokazilo, tak jednou ta žena udělala chybu a část těch ukradených peněz vytrousila na chodbě, takže jemu to potom už došlo, jo, postupně, že teda 350 tisíc nezmizelo jenom tak.
0: Pane bože, taková školácká chyba.
2: Oni tam teda byli několikrát a nikdy k ničemu nedošlo. Už tomu mohlo přijít podezřelý, že furt chodí a nikdy z toho nic není.
0: Jasně, no, jako hele, kdyby si dal třikrát cestu kolem světa a dvakrát dýmku míru, tak mohu ušetřit.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že rafinérie mají nejspíš nepřiměřené zisky. Ve hře je proto opětovné zastropování marží na čerpacích stanicích. Snižování spotřební daně z benzínu a nafty ale vláda nechystá. Začátek nového týdne přinese do Česka ještě letní teploty. V úterý může být až 27 stupňů, na jižní Moravě dokonce kolem 30. Ve středu ale dorazí výrazná studená fronta s přeháňkami a bouřkami. Za ní se výrazně ochladí a odpolední teploty budou dosahovat jen kolem 18 stupňů. Známá egyptská televizní moderátorka dostala trest smrti oběšením, soud ji uznal vinou z výroby a obchodování s drogami, stejný trest dostalo dalších 11 lidí. Policie v případu zabavila přes 750 kg drog a surovin k jejich výrobě. Rozsudek zatím není pravomocný a odsouzení se proti němu mohou odvolat. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Nad jihem Čech bude ode dneška rušněji. Začíná mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike, do kterého se zapojí téměř 600 vojáků ze 16 zemí a podle plánu až 50 kusů letecké techniky. Letadla a vrtulníky 8 států budou cvičit hlavně nad Boleticemi, Bechyní a v okolí Českobudějovického letiště. Armáda počítá s létáním převážně ve všední dny. Kouknem na počasí, po víkendu nás na jihu čeká převážně polojasno, odpoledne dorazí mraky, ale pršet by nemělo. Naměříme i 26 stupňů.
9: Jopi, jopi, jopi.
10: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
9: Jopi, jopi, jopi.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: Krásný pondělí.
14: Ahoj.
15: Snídaně šampionů.
14: Je tady s námi i David Jošt a ten je na mě naštvaný už od rána. David, řekni proč.
16: Dobré ráno, no tak ani jednou nebyly zprávy přesně celou nebo o půle, no.
14: Tak jsme to vždycky dali v 59, no. Tak,
16: a nebo 31.
14: Tak snad mi to promineš. Tak jsme rádi, že vy jste tady s námi v tento čas 8.01, hity nachystaný, Činasky, venku je na nule, tak pokračujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor.

0: Činasky, venku je na nule. 5 minut po 8, ladíte Hit Radio. Více než 80% rodičů přiznává, že o víkendu hrají v posteli klinickou smrt. Na sociálních sítích se řeší taktika, kterou praktikuje právě více jak 80% rodičů malých dětí, že v sobotu a v neděli ráno předstírají, že ještě spí, jenom proto, aby nemuseli vstát k dítěti, které je přišlo vzbudit.
1: Jo, tak takhle to tehdy bylo.
2: Já jsem to taky pochopil jinak trošku.
0: No, takže hrajou mrtvýho brouka a čekají, komu dřív povolí nervy a půjde řešit, nevím, pohádky a raní, hlad a snídaně a tady ty věci.
1: Tak tohle možná aplikuje můj přítel, protože já opravdu o víkendu vždycky já se těším, až nám začne ten společný den a někam pojedem na ten výlet a já ho moc neumím nechat spát, takže opravdu nakráčím do té ložnice zase zpátky a budím ho a on teda dělá, že spí. No
0: takhle, my jsme se bavili o dětech, no, ale dobrý, může to být i takhle, no. Já jsem to teda praktikoval včera, se musím přiznat, jo. Já už jsem byl vzhůru asi hodinu dřív a přišla malá, ne, a teďka noc přišla, teďka slyšíš to cupitání po chodbě, ne, a já okamžitě, botočka na bok a...
1: Štranzo.
0: A šla pryč. Přesně. A šla pryč, no, takže jako vyřešeno. A tak jsem si říkal, dokážete jako poznat třeba jako vy na svém partnerovi, jestli opravdu spí, anebo jestli to na vás hraje, teda?
1: Tak já to prokoukla teďka díky tobě, že to tak asi bude. A já to jako nedělám, ale předpokládám, že v budoucnu, až přijde rodina, tak asi začnu, no.
0: Jak to vypadá u vás? Protože vy taky nemáte ještě děti, že jo? Tak poznáš na partnerce, jestli předstírá?
2: Ta jo, ta předstírá jako v jiných situacích.
1: Tak špatný to je, jo, že radši teda předstírá.
0: Zdravíme Evu. Tak pojďte nám dát vědět, kdo u vás doma vyhrává ten radní víkendový souboj nervů. Prostě kdo vstává častěji? Na kom to visí? Na kom visí to obhospodařovávání vašich potomků?
1: Jo. A ve který situaci prostě předstíráte, ať už jde o rodiče, děti, o kohokoliv?
0: No, případně nějakých dalších situací, no, však vy víte. 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat jako SMS-kou, nebo nám to nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Vrátíme se k tomu, hezké ráno.

0: Dáváte si Hit Radio, krásné ráno, 8 hodin, 13 minut, tohle je Daša a Austin. 80% rodičů přiznává, že o víkendu předstírají, že ještě spí, aby nemuseli obstarat děti, které jsou vzoru dřív a čekají, který z partnerů dřív povolí. 80%. Tak jsme se ptali, jak to vypadá u vás doma, jak to máte vy. Kdo na koho hraje boudu?
1: Pavel píše, čus, tak já jsem na tom líp, já nemusím nic hrát. I kdyby vedle mě bouchla bomba, tak já chrápu jak zabitý.
0: Hezký,
1: to je lepší případ,
0: hezký.
1: No.
0: Taky Wendy, krásné ráno, na svou 6letou dceru to aplikuji také. Ona ale přišla na to, že když přiblíží svůj obličej k tomu mému skoro nos na nos, tak to nevydržím a začnu se smát. Ona se pak řebí taky a když otevřu oči, vidím ze vzdálenosti 5 cm ty její nádherný vykulený kukadla, tak se mi chce vstávat hned, hezký den všem. A mě by zajímalo, jestli to funguje, jestli teda když přiblížíš nos k nosu, jestli to toho druhého člověka rozesměje.
1: Ne, choď sem.
0: Davide, já...
1: Ježíš, on jde opravdu za Davidem.
0: Tak Davide, jaký to je?
1: Ježíš, oni se muckají.
2: Bylo to docela příjemný.
1: Ježíš Kriste.
0: No tak já ti možná na té spadbě budu hrát, tak se vezmeme my dva. Taky tady máme nějaký hlasovky, třeba pouštím tu od Lenky.
3: Krásné dobré ráno, no nás samozřejmě synovi už je víc jak 10, takže ten nás nebudí, ten je rád, když bychom spali třeba celý den a můj mluví celý den na tom počítači a tak, jak to dneska mladý mají. Ale vnučka, když hlídáme, nebo vnoučata, když hlídáme vnoučata, tak samozřejmě děda je raní ptáče, nebo partner je raní ptáče, takže ten už je vzhledu třeba od 6, od půl sedmi, od sedmi. A pak samozřejmě vždycky slyším za dveřima pysvodit babičku, pysvodit babičku. Takže oni jako přijdou, šťouchají do mě a dědo, ona spí. No a teď samozřejmě šťouchají, rozdělají závěsy, skáčou po mně, otvírají mě oči, otvírají mě pusu, štípou, tahají za vlasy.
1: To je pecka.
3: No a pak vždycky slyším, pojdeme, babička spinká. Ne, nespinká, takže takhle třeba 10 minut hrajeme tu hru a já pak samozřejmě už nevydržím a ty oči musím otevřít, že jo, protože to jinak nejde.
0: Zvrátil.
3: Říct, většinou, no. Když opravdu takhle po těch 10 minutách mě zbudí, tak vnoučata jsou přebalený, nakrmený, takže dědo klobouk dolů.
0: Já jsem se vrátil teda zpátky do mých mladých let, protože já jsem tohle stejný dělal babičce. Hmm. Takže jsme to dělávali asi všichni. Nicméně, tady je zpráva ještě od našeho...
2: Ahoj, tady Tomáš.
0: Kdy jsi byl, chlape?
4: Ahoj, tady Tomáš. To takhle kdysi před nějakýma, ježiš, mraky let, když byli kluci mrňaví, jo, když už jsou to veliký frajeři z nich, tak... Když takhle přišli za náma do ložnice, teď vlastně za, s ex už, s bejvalkou, že jo. Když přišli, tak já, tak jsme byli vzhůru a já vždycky říkám. Máma je vzhůru, běž ty otravat. A pak jsem zase si vždycky šel lehnout. Tak začím.
0: Čau. Já jsem čekal opravdu úplně jiný konec toho příběhu.
2: Tak ahoj, tady Tomáš.
0: Díky za zprávu a díky za všechny vaše hlasovky a zprávy. Pojďme hrát. My tady nic nepředstíráme, hrajeme jenom parádní hity Gives You Hell. 8 hodin, 16 minut, tohle je Hit Radio. Hezké ráno.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
3: Na kráji za nich je.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
7: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
9: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
8: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
9: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
10: Prior je tady totiž pro vás.
11: Faktury, faktury, faktury.
12: Trápí vás factoring?
11: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
12: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
11: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
12: Acema pokryje jakékoliv financování.
11: No, tak to beru.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
16: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
18: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
17: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
18: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď pozor na Českobudějovicku u Temelína. Píšete nám, že jsou tam v sobě dva osobáky. Je tam i policie a projíždí se jen jedním pruhem. No a opatrně taky na D3, kde se dnes pracuje kolem kilometru 129. Směr České Budějovice.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: All-Star Band. Ty jsi jako já, tohle je velká věc na Hit Radio. Minutu po půl deváté, krásné ránko. S vámi my tři, Michal, Jasmin, David. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko čeká v novém týdnu pořádná teplotní houpačka. V úterý se teploty vyšplhají až na tropických 30 stupňů, ve středu ale dorazí déšť a bouřky. Ve čtvrtek se pak výrazně ochladí a teploty nepřekročí 20 stupňů. Zpěvačka Aneta Langerová teď kvůli zlomené noze koncertuje v sedě. Jedním z prvních takových vystoupení byl koncert v Novém Jičíně, který odspívala na židli. Langerová přiznala, že je zvyklá po pódiu běhat s kytarou, nový způsob vystupování se ale nakonec docela užila. Vyšetření sluchu se nově stane součástí povinných preventivních prohlídek. Problémy se sluchem totiž mohou začít už kolem 40 a s věkem výrazně přibývají. Zhoršení přitom často dříve zaznamená okolí než samotný člověk. Teď mě napadlo, že jsem možná tuhle zprávu měl přečíst víc na hlas.
3: Co říkal?
0: No já mám teda perfektní vzpomínky, ty jsi mi úplně otevřel vzpomínky na moji babičku, ona už teda není, ale špatně slyšela a nechtěla nosit na slouchátko, jo, a byla největší bžunda s ní někam jít, protože ona jak se neslyšela, jo, a ona si nešla prostý slovo daleko a pomlouvala všechny a všechno, ale tak mě dostávala do takových jako vypjatých situací, jo, že v tu chvíli bych se nejradši jako zales, ale teďka na to tak krásně vzpomínám. Pojďme na to, Ace of Base, Beautiful Life. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Další vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. Hezké ráno!

0: Tohle je Hit Radio a Linkin Park, The Emptiness Machine, 8.39 a dneska v 7.10 jste nás hromadně vyhlíželi.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7.10 proběhlo historicky první Dopak to zvoní, to je nová soutěž tady na Hit Radiu.
2: A každý, kdo jste se zaregistroval, tak můžete čekat až do 25. září naší hlídku před vašima dveřma a vyhrát si tak pěkný peníze. No a jak to vypadalo dneska v 7.10? Na to se podíváme.
3: Kdybyste tápali, tak prosím vás sem, tak kdo nad hlavou drží 5 000.
0: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin odstartovalo právě teď. A teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pítě.
3: Máme ho!
0: Počkej.
3: Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionů, jo?
4: Roman, ahoj.
0: Romane, ahoj, dobré Romane! Ráno!
4: Dobré ráno!
0: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5 000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží
4: ano,
0: na hlavou?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel proto, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám, tak tě brďo, tak si já se to snad vyhrál.
0: No je to tak, Roman byl prvním výhercem 5 000 korun a kdybyste vy chtěli zkusit vyhrát, tak se stavte na webu hitradio.cz, tam se zaregistrujte a v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek, který my nebudeme zvonit u vás doma na váš zvonek, ale ten zvonek zazvoní tady u nás v éteru a vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou někdo od nás z Hit Radia nestojí právě u vás.
2: Pak máte 30 sekund na to přijít za náma a pozdravit nás. Pakliže se tak nestane, tak přidáváme 1000 k dalšímu dni pro dalšího výherce.
0: Tak 5 000 dneska fuč, to znamená, že zítra opět 5 000 korun pro někoho z vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
13: Co to zas Popeye skuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
16: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
17: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšného.

pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: 8.51, tohle jsou hity na Hitrádiu, Cyril Stamlin in, krásné ráno.
1: Víte, jak se říká, kdo druhýmu jámu kopá, sám do ní padá. Tak v Maďarsku tam platilo jiný pravidlo teďka. Kdo kope druhému jámu, musí vykopat rychle a hlavně pořádně, protože se tam konalo mistrovství hrobníků v kopání hrobů, a to na čas.
0: To je geniální. Jako takhle, každý z nás strávil víkend po svém, odpočinek, práce, rodina, pohoda. A v Maďarsku, člověče, mi to úplně uteklo, já jsem to až čet zpětně, že tam byl vlastně sportovní víkend roku a stalo se to v maďarském městě. Teďka jsem se naběh. Nieregesujfalu. Negršfalu. To je vlastně úplně jedno, asi jak to řeknu, prostě hrozný.
1: Soutěžili tam dvojice v oblecích, vzali si lopaty, museli opravdu co nejrychleji vykopat hrob přesných rozměrů. A pozor, nehodnotil se jenom čas, ale mělo to mít jako přesnou hloubku a dílku a všechno a taky být jako hezky zarovnaný. Fakt to muselo být jako pintli.
0: No tak jasně, chceš mít hezky jako bydlení, že jo, potom. Ale žádný bagry, technika, nic, ruční práce. A co tady píšou, tak vítězové zvládli vykopat standardní jámu 200 na 80 cm a 1,60 hloubky za pouhých, schválně, jestli typnete. Nechám vás zahrát chvíli. 81
1: minut. 81
0: minut.
1: To si ale makneš.
0: Takže za necelou hodinu a půl si vykopat ubytko, slušný. Nicméně, co u toho ti Maďaři poslouchali, tak to je snad naprosto jasný. Jasně s prídou, jasně s

0: Posloucháte Hit Radio a nečekal jsem, že se někdy dožiju toho, že budeme v rádiu ráno hrát tohle Hrobař. To jsou dozvuky víkendového klání Maďarů v kopání hrobu. Připomínáme pro vás, kdo jste si nás zapnul až teď, že nejrychlejší Maďar si vykopal hrob za 81 minut. Hele, bravo, gratulujeme. Nicméně, když se vrátíme k té dnešní snídani, děkujeme, že jste to s náma vydrželi. A připomínáme, že v 7.10 jsme měli prvního výherce, který v soutěži, kdo pak to zvoní, vyhrál 5000 korun.
1: Byl to Roman, určitě se k tomu ještě během dne tady dostaneme, uslyšíte to zpětně. Nicméně zítra máte tu možnost vyhrát si 5000 korun kdekoliv po České republice, i vy?
0: Tak pokud ještě nejste zaregistrovaní na webu hitradio.cz, tak tam najdete všechny detaily a zítra v 7.10 dalších 5000 korun pro vás.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
0: Teď už se loučíme, přejeme hezký pondělí.
1: A mějte se krásně, zítra se slyšíme od česti.
0: Těšíme se.
1: Ahoj.
0: Pa.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Zdravíme za volant. Aktuálně by se u nás na jihu Čech mělo jezdit bez vážných komplikací. Dejte si jenom pozor na Prachaticku. Mezi obcemi Horní Chrášťany a Lipanovice, tak pohybují se tam krávy u silnice. Takže zpomalte, ať se nedej bože nestane nějaký neštěstí. Já vám přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
5: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
4: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.

0: Fajn.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. O možnostech úspor ve svých rezortech v příštím roce budou dnes ve Strakově akademii jednat ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Adam Vojtěch s představiteli koaličních motoristů. Schůzka se uskuteční za účasti premiéra Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové. Letní návštěvnost státních hradů a zámků v Plzeňském kraji byla letos vyšší než loni. V červenci a srpnu navštívilo 10 památek ve správě Národního památkového ústavu více než 127 tisíc lidí. Vyšší letní návštěvnost pomohla památkám dohnat slabší začátek sezóny. Ve věku 80 let v neděli zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Proslavil se zejména díky působení v kapele Jojo Band. Informoval o tom jeho syn Štěpán Tesařík. Rodina prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. No a Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostiukovou ve třech setech. V boji o semifinále vyzve světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
3: Jopi, jopi, jopi.
4: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
3: Jopi, jopi, jopi.
5: Dnešek bude teplotně docela příjemný, odpoledne maxima 22 až 25 stupňů a k tomu polojasná až oblačná obloha. Takže na září vlastně dost povedené počasí.
1: Hit Radio Faktor.
5: A je tady zase pondělí, ale dneska máme v kalendáři 7. a sedmička je šťastné číslo. Takže věřím, že se vám dneska bude dařit a že se na vás třeba usměje i štěstí. Ostatně, posluchač Roman by vám o tom mohl vyprávět. Stal se totiž prvním výhercem hry Kdo pak to zvoní a je bohatší o 5000 korun. Dneska se k tomu vrátíme, teď ale hity pro vás. Pink!

tohle jsou Imagine Dragons, Enemy, za chvilku 4:15. A zatímco z našeho éteru se line jedna příjemná melodie za druhou, tak z nebe se bude ozývat pořádný rachot. Tento týden začíná u nás na jihu Čech velké mezinárodní vojenské cvičení. Míří sem stovky vojáků z Česka i zahraničí, s nimi taky pořádná letecká technika. Takže nad hlavou vám budou lítat nejrůznější stíhačky, letouny a vrtulníky. Nejvíc by to prý mělo být slyšet v okolí Bechyně, Boletic a taky Českobudějovického letiště. A důležitá věc, pokud by vás napadlo si udělat fotku na Instagram, tak Budějovické letiště upozorňuje, že u některých vojenských objektů se nesmí fotit. Dokonce hrozí pokuta až 100 000 korun a to už pak vyjde takový selfiečko pěkně draho. Takže radši nefotit a počítat s tím, že na obloze bude v těchto dnech docela dost rušno. U nás, jak už jsem říkal, příjemný melodie, teď song pod názvem Ordinary.

0: song dojme i toho největšího drsňáka. Jestli vám teď ukápla slza, tak si myslím, že je všechno v absolutním pořádku. Another Love. Dneska má narozeniny Sagwan Tofy, známý český povaleč, a slaví taky pánové Vilemčok a Zdeněk Izer. A toho mám strašně rád, protože jeho humor a vtipy mě děsně baví. Já si dokonce pamatuju dobu, když v televizi dávali jeho pořady, všechny ty scénky. Tak co říkáte tomu, že bychom si teďkon na odlehčinou dali jeden Zdeňkovo fór? Je to fór, který mi před pár lety vyprávěl v Jindřichově Hradci, když se tam konaly slavnosti piva. Zdeněk tam byl jako host a tenhle ten fór mi tenkrát říkal.
1: Tak teď jsem slyšel takový docela pěkný a půjde i odvysílat. Tramvaj, jak se drží holka tyče a je nevyholená od paždí a nastoupí děda se silnýma brejlema a říká jí, tak hele ty baletko, dej tu nohu dolů a chyť se normálně.
0: Zdeněk je prostě super, dneska má kulatiny, šedesátiny, tak všechno nejlepší. Hit Radio.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Izomat stavebniny.
7: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
18: Chcete zase posadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.spomysl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Stále a pořád, saxofon je prostě sexy nástroj. Mr. Sexovit. Možná máte ještě v hlavě letošní koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Bylo tam 70 000 lidí. A teď si zkuste představit to samé místo vynásobit skoro dvěma. Přesně před 30 lety, 7. září 1996, koncertoval na Letenské pláni legendární Michael Jackson. Teď se podržte, tenkrát přišlo 120 000 lidí. Jak se to tam vůbec vešlo? Michael Jackson přijel tenkrát do Prahy zahájit své světové turné History. Byla to show, která na tehdejší dobu působila skoro jako z jiného světa. Obrovská scéna, světla, pyrotechnika, tanečníci a samozřejmě hity jako Billie Jean nebo Thriller. My si teď od Michaela Jacksona zahrajeme jeho Heal the World a budeme se mu věnovat i v rámci dnešních srdcovek po 12. hodině. Takže po 12. dneska pouze hity od Michaela Jacksona. Máte se rozhodně na co těšit. Teď klasika Heal the World.

0: Miles Smith a Nice to Meet You. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, bohužel vyrážíme na silnice. Trable v Českých Budějovicích. Na Dlouhé Louce, což je velmi frekventované místo, došlo ke střetu osobáku s cyklistou. Je to se zraněním, na místě zasahují aktuálně složky IZS. Tak pokud tam míříte, počítejte s tím, že se asi lehce zdržíte. Já vám přeju šťastnou cestu, připomínám vaše dopravní info, volejte na 800 800 101. K dopravě se vrátíme zhruba za čtvrt hodiny.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
10: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na Louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková disco party se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
11: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a

0: Smotopísek.
1: Ano, prosím.
2: Ahoj, umíš skrotit stroj?
1: Co je to za otázku?
2: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
1: Proč bych měl jít právě k vám?
2: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
1: Kde zjistím víc?
2: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Hit Radio Faktor.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Your husband is coming.
1: ...9.58, ladíte Hydrádio Faktor, za chvilku činasky první signální, ale teď na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, takže zdravíme za volant, nebo za řídítka, záleží na tom, v čem zrovna jedete. V každém případě pozor na křižovatce na Dlouhé Louce v Českých Budějovicích. Je tam dopravní nehoda, střet osobáku s cyklistou, nedopadlo to bohužel dobře, na místo museli dorazit taky složky IZS. Tak na to dávejte pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výpočet výše minimální mzdy pro příští a přespříští rok projednává na dnešním zasedání vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Na programu má kabinet také návrh nařízení, podle kterého má i v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Jihočeské státní památky přivítaly o prázdninách více návštěvníků než před rokem. V červenci a srpnu hrady a zámky na jihu Čech přilákaly téměř 374 tisíc lidí. O loňských prázdninách prošlo jejich branami o 13,5 tisíce turistů méně. Největší nárůst zaznamenali v Jindřichově Hradci. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8% hlasů. Ukazují to úplné výsledky nedělního hlasování. No a české basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff.
14: Jopi, jopi, jopi.
15: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
14: Jopi, jopi, jopi.
1: Říká se září, na léto jde stáří, ale já si myslím, že dnešek tomu moc neodpovídá. Očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, pršet by nemělo, teploty 22 až 25.
11: Hit Radio Faktor.
1: Já myslím, že díky tomu počasí máme pondělí o něco hezčí a hity od nás tyto jenom potrhnou. Tady jsou starý dobrý činasky.

Prostě povedený song Benson Boone, Beautiful Things, bude 10:15. A přiznejte se, stihli jste se letos podívat na nějakou jihočeskou památku? Možná jste měli na některých hradech a zámcích pocit, že jste nepřijeli na výlet, ale rovnou na dálnici. Fronta u pokladny, plný nádvoří, skupinky turistů ze všech stran a udělat si fotku bez cizí hlavy v závěru byl problém. Čísla mluví jasně, branami státních hradů a zámků na jihu Čech prošlo během července a srpna 373 964 návštěvníků a to je skoro o 14 000 lidí víc než loni. Vítězem je Hluboká nad Vltavou, pak Český Krumlov a největší meziroční skok si připsal Jindřichův Hradec. Tam ta návštěvnost vyrostla dokonce o 16%. Já se tomu ani nedivím, protože v Jindřichově Hradci měli úžasné noční prohlídky a v srpnu se tam otevřela taky nová výstava Veličenstvo před branami. Takže až budete přemýšlet, kam vyrazit, zkuste některé jihočeské hrady a zámky. Myslím si, že teď v září tam nebude tolik lidí, jako třeba o prázdninách. Jdeme na další hity, za chvilku Evanescence a teď jedna veselá, při pondělku dokonalá skladba. Parsong právě teď.

0: Sridatln, 10 hodin 23 minut. Bohužel, pondělek se neobešel ani bez smutných zpráv. Hudební svět přišel o další legendu. Zemřel totiž Richard Tesařík, hlas skupiny Jojo Band. Hity jako Karvina, Rybitví, Kladno nebo Jedem do Afriky, tohle všechno jsou hity, které asi znáte. Já jsem teda měl tu čest stát s Richardem a Jojo Bandem na jednom pódiu. Bylo to před pár lety v Kaplici na Muzikantském bále a bylo to naprosto super, takže budu vzpomínat. Za chvilku další hity Pokáč nebo Švejdy Sau Mafia.
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
4: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
6: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
5: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Co to za Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: podíváš.
1: Pokáča solitér, a kdyby vás náhodou přestal bavit solitér, tak zbalte batůžek a vyrazte na výlet.
2: Kam vyrazit?
1: V Borovanech se v sobotu poběží závod, kde nejde jen o čas. Ten bez hranic nabídne různé trasy pro děti, pro začátečníky, ale i pro maratonce. Zapojit se dokonce mohou i lidé s handicapem. Startovné pomůže Nazaretu koupit novou keramickou pec. Těšit se můžete i na celodenní program, občerstvení, koncerty nebo večerní letní kino. Kolikrát jste jeli kolem hasičské stanice a říkali jste si, jak to asi vypadá uvnitř? Teď máte možnost být u toho. Budějovičtí hasiči slaví 160 let a v sobotu otevřou své brány na stanici na Pražské Třídě. Uvidíte jejich techniku a ukážou vám, jak pracujou. Vstup je zdarma. No a v sobotu se v Jihočeském zemědělském muzeu slaví dožínky. Uvidíte předání posledního snopu, mlátičku v akci a v poledne půjde do pece kváskový chleba. Na děti čekají tvořivé dílny a smyslové hraní, vystoupí furiant a chystá se i něco k zakousnutí.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Minulý týden měla narozeniny, my jsme si pochopitelně vzpomněli. Beyoncé u nás na Hydrádiu Faktor. A vzpomínáme taky na mistrovství světa hokeje v roce 2010, to byla velká událost. Hrálo se tenkrát v Německu a Češi nastoupili v semifinále proti Švédsku. Tohle si určitě všichni vybavíte, zbývalo pár vteřin do konce. Už to vypadalo, že si zbalíme kufry a odletíme domů. Jenže pak přišla střela Karla Rachunka.
1: Rachunek na pár, gól! Gól! Rachunek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2.
0: Tak z tohohle musíte mít dodnes husí kůži. Dneska je to mimochodem 15 let od tragického pádu letadla, při kterém zemřeli tři čeští hokejisté. Josef Vašíček, Jan Marek a právě Karel Rachunek. Tak chci jenom říct, že na tuhle tu trojici se nedá nikdy zapomenout a že psali historii českého hokeje.
1: Rachna, kachna, toto letělo!
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea. Od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
12: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
13: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
12: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz.

0: protopení, vodu a plyn.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor s vámi, za chvilku Krištof. Teď ale nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Začneme na silnici 24 u obce Lomnice nad Lužnicí. Silnice by měla být v tuto chvíli uzavřena, důvodem je havárie traktoru s valníkem, policie tedy na místě. Zpozorněte taky na Strakonicku na silnici 20 u obce Sedlice, kde nákladák nacouval do osobáku, je to tedy bez zranění, ale i tam na místo vyrazila policie, která to aktuálně vyšetřuje. Dávejte na sebe pozor a kdyby něco, jsme tu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ano, prosím.
7: Ahoj, umíš skrotit stroj?
6: Co je to za otázku?
7: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
6: Proč bych měl jít právě k vám?
7: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
6: Kde zjistím víc?
7: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rostoucími cenami pohonných hmot se znovu zabývá vláda. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude. Dlouhotrvající velké sucho postihlo zemědělce v celém plzeňském kraji. Výnosy obilí a řepky byly o 20 až 50% nižší než loni. Ceny komodit jsou podobné jako loni, ale kvůli nižším výnosům budou mít nižší tržby. V současné době podle farmářů není v zemědělství zisková komodita. Severokorejský vůdce Kim Jong-un uvedl, že KLDR posiluje své vojenské námořnictvo. Stalo se tak při ceremoniálu vstupu do služby nového torpédoborce. Nová loď je podle něj součástí státního severokorejského systému jaderného odstrašení. No a fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2. V neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže.
12: Jopi, jopi, jopi.
13: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
12: Jopi, jopi, jopi.
0: Dneska nás čeká příjemných 22 až 25 stupňů, obloha bude proměnlivá, od polojasna až po oblačno, ale já bych řekl takový pohodový zářijový den.
9: Hit Radio Faktor.
0: A když vezmete dnešní počasí a k tomu dáte hity od nás, tak vám ani nepřijde, že je pondělí. Tak hezké dopoledne všem, život je krásný.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš,

skoro 11:45 a tohle byl Bruno Mars na Hydrádiu Faktor. Příjezd do Písku od Strakonic. Tak to je prý místo, kde řidiči často šlápnou na plyn víc, než by měli. Možná tudy denně jezdíte do práce i vy a víte, že se tam opakovaně a často stávají dopravní nehody. Město tedy chce v tomto úseku dopravu zklidnit. Nejdřív se zkoušelo prosadit radary, ale policie to neschválila. A teď přichází Písek s nápadem postavit nový kruhový objezd, který by přiměl auta zpomalit. Problém je ale v tom, že silnice patří kraji a tak se teď čeká, co bude dál. Tak snad brzy bude jasno. My každopádně teď na Hydrádiu Faktor raději zpomalíme, ten plyn trochu ubereme a je tady nádherný song od zpěvačky Dido. White Flag.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Fireflies a pondělní dopoledne vám teď rozzářily světlušky od All City.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: I my vám dokážeme vylepšit den, a to už od samého rána. Začal totiž velký rozvoz peněz po celé České republice. Jsme v podstatě něco jako pizza, kterou si objednáte a oni vám ji přivezou až ke dveřím. U nás to probíhá tak, že se zaregistrujete na našem webu a čekáte. My každé ráno v 7.10 stojíme na nějaké adrese a zvoníme. Pokud nám do 30 vteřin otevřete, máte prachy. 5000 korun si dneska vyhrál posluchač Roman, který si naší moderátorky všiml už z okna a šel vyloženě na jistotu.
2: 30 vteřin odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pěti.
3: Máme ho!
2: Počkej, já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman. Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane, ahoj, dobré Romane! Ráno!
4: Dobré ráno.
2: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
5: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel proto, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, ty brďo, tak já jsem to snad vyhrál.
5: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
3: Já bych teda ještě doplnila Romance celý klepe, jdu ho uklidnit, dám mu peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
0: Tak takhle to dneska ráno ve snídani šampionů probíhalo a zítra zvoníme na nové adrese, možná právě u vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
6: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
7: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
8: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
7: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
8: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
7: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
8: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
7: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
8: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
7: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
9: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
16: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
18: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
19: Firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
20: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
19: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
20: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
21: Hit Radio. Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: naší chrám.
1: Je to už 22 let, co Aneta Langerová vyhrála první českou Superstar. Tak kdo z vás si to ještě pamatuje? Pondělní dopoledne a konečně zase rostou. Hele, všimli jste si, jak jsou sociální sítě plný houbařských úlovků? Jak se tam každý chlubí? Já jsem teda v lese o víkendu nebyl, ale spousta mých kamarádů ano, takže dávají na Instagram nebo na Facebook košíky plných krásných hřibů. Takže už to vypadalo, že houbaři se letos nedočkají, ale díky srážkám přichází doslova houbařský boom. A ono to všechno hraje do karet, protože Javorník chystá od pátku do neděle výstavu hub a navíc se tam v sobotu uskuteční houbařská vycházka přímo s mykologem. Tak jestli chcete víc podrobností, najdete je na našem webu v sekci Kam vyrazit. A my teď vyrazíme na snídani. Je teda sice čas oběda, ale Deep Blue Something to vidí jinak. Breakfast at Tiffany. You'll

0: The Sound of Silence a Ticho od nás rozhodně nečekejte. Dneska si u nás v Česku připomínáme velkou hudební událost. Před 30 lety tu koncertoval Michael Jackson a na pražskou Letnou tehdy dorazilo neuvěřitelných 120 tisíc lidí. Dodnes se jedná o jeden z největších koncertů české historie. No a na Hit Rádiu 90 se večer od 18 můžete těšit na live speciál. Budou to speciální 2 hodiny z hity Michaela Jacksona, které ten večer zazněly na Letné. Navíc budete na Facebooku 90 soutěžit o DAB rádio a o Michaelovi Jacksonovi budou taky komplet dnešní srdcovky s Jirkou Pelnářem. Já připomínám, že začínáme už ve 12 hodin. Tak si to nenechte ujít a krásný zbytek dne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
10: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
11: Freshness. Our focus.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
13: Bude vejdán.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
15: Velkoj malounkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
16: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
17: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
18: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
17: www.dveřepodlahy.com.
19: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor, na trase z Písku do Sedlice před Sedlicí poblíže železničního přejezdu se šetří nehoda náklaďáku s osobákem a zhruba ještě hodinu má platit uzavírka mezi Lomnicí a Veselým kvůli nehodě. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejnižší výdělek od ledna poroste. Vláda schválila jeho zvýšení pro příští a přes příští rok o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Na programu měla také nařízení, podle kterého má v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Další detaily přineseme. Ze začátkem školního roku významně narůstá počet nehod u škol a školek. Potvrzují to statistiky portálu nehod. Jak si pak poradit ze situací, kdy nemáte pojízdné auto, ale potřebujete své děti dopravit či vyzvednout ze školy, popíše Adéla Janu, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
7: Když auto nečekaně skončí v servisu, lidé často musí řešit nejen samotnou opravu, ale také to, jak se po dobu několika dní obejdou bez něj. V ČPP jsme proto přišli s novým připojištěním nákladu na náhradní dopravu. Klient v případě opravy dostane za každý den částku 300 nebo 600 korun podle sjednané varianty. Částku může využít například na veřejnou dopravu, taxi nebo sdílené auto. Účtenky za náhradní dopravu přitom klient pojišťovně dokládat vůbec nemusí.
6: Nejčastěji se bourá kolem 15. hodiny. No a česká fotbalová repre bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu.
8: Jopi, jopi, jopi.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
8: Jopi, jopi, jopi.
10: Jdeme na počasí, přehánky během dnešního odpoledne nehrozí, vydrží oblačno až polojasno a naměřit máme i 26.

12 hodin, 2 minuty, přeju nádherný den, nádherné pondělí. Jo, dneska je ten den, kdy si tady na Hit Rádiu, jak já říkám, beztrestně sáhneme do rozkroku a řekneme juhu, protože dneska je 7.9. a je to přesně 30 let ode dne, kdy Michael Jackson spustil davové šílenství v Česku. Právě u nás, v srdci Evropy, v České republice, začal své světové turné History World Tour. Odehrál přesně 22 hitů a zanechal tady stejně nesmazatelnou stopu jako Neil Armstrong na měsíci. Dnešní srdcovky také budou úplně jasný. Dáme si pouze Michaela Jacksona a dáme si hity, které před 30 lety tady v Praze zazněly. Z těch 22 hitů Beat It byl jako 15. Takže tady už jsme téměř ke konci celého koncertu. Srdcovky!

0: Beat it, když někdo zpívá bidet. Michael Jackson, srdcovka s číslem 1. Wow, těším se. Na dnešek jsem se strašně těšil.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Upřímně nemohl jsem se vybrat lepší den vrátit se zpátky do práce, než právě ten dnešní. 7.9.1996 se tady odehrálo opravdu něco, co do dneška nemá obdoby. Byli jste před 30 lety na Jacksonovi v Praze? Jestli ano, tak vám to strašně závidím. Strašně vám to závidím. Tak se ve mně probouzí ta typická česká vlastnost, ale strašně vám to závidím. Ale samozřejmě i přeju, protože to jsou prostě jako zážitky. Ach jo, no mě bylo 10, takže mě by tam nikdo nepustil, naši se mnou nešli, ale jako jak říkám, boží, přeju vám to, ale závidím strašně. Michael Jackson byl, je a prostě bude král popu, jo, tady není o čem. To je titul, který mu už nikdo nesebere. Nebo vás napadá někdo teď na první dobrou, kdo by mu ze současných zpěváků mohl konkurovat? Já přemýšlím a fakt jako ne. Ani Taylor Swift. Nikdo prostě. To, co on přinesl do hudebního showbiznisu, to nemá obdoby. Nemá. Zkoušeli jste někdy moonwalk? Jak vám to šlo? Dejte vědět na 777-937-777. Tady je další hit In the Closet a to byl třetí hit, který odehrál na koncertě před 30 lety v Praze. Just a

0: Michael Jackson a hit Scream, což je mimochodem hit, kterým otevřel celé své světové turné před 30 lety tady v Praze.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, tady u nás v Česku, v hlavním městě, tak se vybral Michael Jackson, že zahájí své světové turné, které bylo třetí v pořadí. A my jsme byli tedy ta první země, kde to celé odstartoval, což je neuvěřitelný. Díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Rádia 777-937-777. Třeba zrovna Get to Scream, jo? Tak tady mám zprávu. Ahoj Jirko, píseň Scream je má oblíbená a má i zajímavý příběh. Patří k nejdražším videoklipům všech dob. Skvělý výběr, zdraví Marila. Jo, to je pravda. Jedna, která díky za ten skvělý výběr, samozřejmě, a ta musela dneska zaznít, když v dnešních srdcovkách hrajeme hity, které právě před 30 lety tady v Česku zazněly. No a zároveň, když jsem koukal, na kolik to vyšlo, tak se to přepočítává teď zhruba na nějakých, já nevím, 11 milionů nebo 7 milionů dolarů, že by to dneska bylo jako nesmysl. Ano. Ale prostě doporučuju, podívejte se na videoklip hitu Scream, je tam samozřejmě i s Janet Jackson a zkuste se vžít do toho, že jsou to 90. léta a to, co se tam odehraje, to je prostě Hollywood. Takže chápu, že to stálo raketu, ale stálo to za to. No a když jsme u těch raket, tak tohle taky. Hit, který vyletěl do vesmíru, Smooth Criminal, fantastická záležitost. Tenhle ten videoklip já zbožňuju. A tohle je píseň, která byla odehraná na koncertě jako číslo 6. Tak tady je Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: z nás dokáže vytáhnout ty emoce. Michael Jackson, You're Not Alone. Ve 12 hodin a 25 minut jako pátá poslední srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dnešní srdcovky byly opravdu výjimečné. Zavzpomínali jsme na dobu v roce 1996, kdy v Praze tak stála na Letný 11 metrů cca vysoká socha Michaela Jacksona, protože právě Michael Jackson tady odstartoval své světové turné. Já děkuju za všechny zprávy, opět, které jste posílali na 777-937-777. Našel jsem tady zprávu od Lenky, která psala: já jsem tam byla. Byla jsem tam, je mi 55 a nikdy na to nezapomenu. Dodnes si vybavím tu husí kůži po těle a to, jak mi vytryskly slzy, když se poprvé objevil na pódiu. Byla jsem už dospělá a brečela jsem stejně jako všechny ty puberťačky kolem mě. Chápu a upřímně věřím, že tenkrát jste jako určitě nebyla sama slzavý údolí kolem a možná, že nějaká slzička ukápla i teď u balady You're Not Alone, protože prostě, jak jsem říkal, já nevím, čím to je. Možná je to tím hlasem, nebo je to tím jeho projevem, jak tomu věřil, jak to do toho dokázal, do toho svého zpěvu prodat, že dokáže i z nás ty emoce takhle vytáhnout. No, dneska mezi 18. a 20. na Hit Rádiu 90. Pro vás máme ještě jedno velké překvapení, protože od 18. do 20. máme pro vás nachystaný kompletně celý dvouhodinový koncert tady z Prahy, který se odehrál v roce 1996, takže vás dokážeme vzít o 30 let zpátky, takže dneska mezi 18. a 20. laďte Hit Rádio 90. Věřím, že to bude dvouhodinovka, kterou si naši kolegové za mixážním pultem strašně užijou. Srdcovky jsou pro dnešek u konce. Ještě nás samozřejmě čeká srdcovka na přání. To je jako o tom žádná, ta tady je. Jestli to bude Michael, to už nechám na vás. Jestli chcete slyšet něco jiného, to taky nechám na vás. 777-937-777. Pište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání. Už za chvíli na Hit Rádiu.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskopárty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Pokrývači a stavební firmy Pozor. Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
14: Co to zas po pájsku je za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
8: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
1: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
8: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
16: Prior je tady totiž pro vás.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Coldplay a Burna Boy. Je 12 hodin 36 minut, posloucháte Hit Radio a před námi poslední srdcovka. Srdcovka na vaše přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Na WhatsAppu 777-937-777 je to jedna zpráva za druhou a Petr píše: Ahoj Jirko, jsem rád, že jsi zpátky a určitě pochopíš, proč si přeju srdcovku od Jojo Band. Nikdy jsem nebyl jejich skalní fanoušek, ale už od dětství si pamatuju písničku Jedeme do Afriky. Je mi 42, mám dvě děti a stejnou písničku si s dětma zpíváme na výletech, na kolech, v autě a vždy, když máme dobrou náladu. A tak se mi nějak sevřel žaludek a udělalo se mi smutno, když jsem se dočetl, že Richard Tesařík v 80 letech odešel. Tak jestli by si mohl zahrát pro mě a mé děti a pro všechny, kdo mají rádi Jojo Band, Jedeme do Afriky, udělal bys nám velkou radost. A že zdravíme tam nahoru. Tak samozřejmě. Srdcovka na přání. 80 let, hele, na rovinu. To je super věc. To je jako dobrý. Kéž my bychom se dožili 80 let. Tak zdravíme do hudebního nebe a jedeme do Afriky. Jojo Band na Hit Radio.

0: Henderson na Hit Radio s hitem Alibi, Alibi. No, občas každý z nás nějaký alibi potřebujeme. Je vždycky důležitý mít kolem sebe správné lidi a správné kamarády, kteří nám alibi zařídí. Já teda se musím pochlubit, že jsem dostal propustku od dvou dětí z domova. Nepotřeboval jsem žádný alibi, takže pánové, občas se zázraky dějí a občas se dokážeme jako utrhnout. Dámy, pro vás to neplatí, vy se jako nedokážete v žádném případě utrhnout od rodiny. Pro vás nic takového bohužel neplatí, ale byl jsem včera na koncertě Johnnyho Deppa, Alice Cooper, Joe Perry a Johnny Depp. A musím říct, že teda vidět kapitána Jacka Sparrowa na vlastní oči, to bylo jako neuvěřitelný. A bylo to tak skvělý, že teď dáváme dohromady i video ze včerejška, co jsem tam jako natočil, jako totální amík, myslím jako amatér. A brzy to dáme taky i na sociální síti Hit Radio. Takže pokud vás to zajímá, sledujte sociální síti Hit Radio, můžete se podívat i ke mně na sociální sítě, dáme tam video, dáme tam fotky a bylo to teda jako skvělý. Musím říct, že to fakt bylo super. Takže pokud náhodou někdy uvidíte, že se Johnny Depp bude znovu vracet sem k nám, udělejte si volno, zkuste si to nějak doma zařídit, anebo si jenom sežeňte dobré alibi a vyražte. Stojíte za to. Za chviličku Eva Farna a Mirai, zítem vzpomeneš si a nebude chybět ani Shakira a možná stihneme i Chumba Wambu.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
8: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
9: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
8: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplavem.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Yeah.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně, v Českém Krumlově u řeky, kousek od Spolí ulice pod Svatým Duchem, šetří se tu nehoda osobáku s autobusem a počítejme tady s komplikacemi. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
4: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinylové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Do konce roku si musí vyměnit řidičák zhruba 243 tisíc řidičů. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu je možné žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity. Popisuje mluvčí rezortu František Jemelka.
9: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
8: Řidičský průkaz je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Kvůli konci platnosti je výměna standardně zdarma. Začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci opět zažijí stav ve stíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Uchazeč následně čeká několika měsíční výběrové řízení. No a naše basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států amerických zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Na 10 tisíc lidí si o víkendu nenechalo ujít trocnovské slavnosti u Borovan. Archeoskansen se vrátil do času Jana Žižky, nechyběl rytířský turnaj na koních, dobová řemesla, středověká hudba ani ochutnávky tehdejší kuchyně. Největší pozornost přitáhli právě rytíři a jejich jezdecké souboje.
10: Jopi, jopi, jopi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, jopi, jopi.
0: Stupnice teploměrů by se dneska měly dostat i na 26 ve stínu. Po chladné noci se aspoň trochu ohřejeme a pršet by nemělo.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: 1 hodina odpoledne, dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili takhle v pondělí. Popolední pauze ještě o něco později. To bude návrat do práce, co? Příjemně najezený. To je nádhera. Škoda, že si člověk nemůže jenom tak jako dát malýho krátkýho šlofíčka. Na druhou stranu, díky Hit Rádiu, tak si můžete vzít třeba i jeden, možná dva dny neplaceného volna, protože my každý den rozdáváme ve snídaní šampionů 5 000 korun v naší velké hře Kdo pak to zvoní? A 5 000 korun je minimální částka. Zítra o ní budeme hrát, dohromady vám rozdáváme 100 000 a ten poslední zářijový pátek to bude až 50 000 na ruku. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a my pokračujeme dál. Na Hit Radio ty nejlepší hity na pondělní odpoledne. Já jsem Jirka Pelnář a tohle je Miles Smith.

Tina a Rytmus s hitem Příběh, tady u nás na Hitrádiu. Jo, Příběh. Další luxusní Příběh píše naše wimbledonská šampionka Linda Nosková. Sledujete tenis? Jestli ne, tak vůbec nevadí, to je v pořádku. Ale pokud ano, tak určitě víte, že Lindu čeká další extrémně náročný zápasové kariéry. Linda Nosková se v noci totiž dokázala v uvozovkách řečeno prostřílet do čtvrtfinále dalšího Grand Slamu, US Open. Teď ale tedy čeká mašina, kterou na tomhle turnaji 2 roky nikdo nezastavil a jde si pro svůj zlatý hat-trick. Světová jednička Arina Sabalenka. To znamená, že když se to podaří, tak Linda buď zase připíše dějiny, anebo se tak trošku jakože rozbije o běloruskou zeď, což je vlastně dost trefný přirovnání, protože odvracet dělá tyhle holky, to je asi jako chytat cihly v letu. Tak věříme, že uvidíme senzaci roku místo rychlé demolice a budeme držet palce. Linda bude po třetí v kariéře hrát proti Arině. Zatím se jí to nepodařilo jí porazit, tak ale všechno je poprvé. Tak posíláme i hit The First Time. Poprvé, Damiano David.

0: Jedna narozeninová na Hit Radio Flipside Happy Birthday. Jestli máte dneska narozeniny, tak my vám samozřejmě přejeme všechno nej, o tom žádná. Ale zároveň si říkám, že jste si nemohli vybrat lepší den pro oslavu narozenin. Nejde o to, že je pondělí, jo, to vůbec, ale že je světový den salámu. To mě baví dost. Jinými slovy, dneska můžete, co můžete, dneska musíte mít všechno a všechny, jak se říká, na salámu. Jo? Nenechte se nikým a ničím rozhodit a platí to pro nás, pro všechny, i když narozeniny dneska nemáme, je světový den salámu, takže mějte prostě dneska všechno na salámu. Buďte úplně v klidu. Jo? Nervy tím pádem můžeme udržet na úzdě. Pohoda, ono to taky budete potřebovat zhruba tak za hodinku a půl, dvě hodinky, až nám začne i nějaká dopravní špička. Tak říkám si, když teda máme mít dneska všechno na salámu, chtělo by to i nějaký výjimečný hit. Ještě takhle odpoledne, tak co bychom si mohli dát? Co tohle? Ten Sharp, You. Já to úplně vidím. Normálně si v práci sedněte, dejte nohy na stůl. Až přijde šéf, řekni, hele, dneska je světový den, já musím, jo? Tak pa. A k tomu poslouchejte Hit Radio.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
10: tak Mironet!
12: Klikni dvakrát!
13: Ano, prosím.
14: Ahoj, umíš skrotit stroj?
13: Co je to za otázku?
14: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
13: Proč bych měl jít právě k vám?
14: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
13: Kde zjistím víc?
14: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
15: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea. Od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton. Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
17: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa.
19: Na kraji zamíchej.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Huntrix na Hitrádiu ve 13 hodin 37 minut. Já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hitrádio a já se ptám, znáte někoho, kdo vyhrál ve sportce? Ale jakože nějakou raketu, jo? Aspoň jedničku, jakože milion minimum. Já ne, ta pravděpodobnost je opravdu malá. A vlastně úplně stejné je to i v hudbě. Když máte štěstí, tak nahrajete jeden single, trefíte jackpot a máte vystaráno. A jste v pohodě. A přesně tohle se povedlo dánský skupině Ten Sharp. Začali hrát na začátku 80. let, jo, tak si jako pobrnkávali, nic extra. No a potom v roce 91, tedy na začátku 90. vydali hit You a od té doby jsou za vodou. Jako nezávidím, přeju jim to a děkuju, že takovýhle hit vydali, protože tohle je přesně ten hit, který vám zlepší náladu. A proto je tady na Hit Rádiu. It's all right with me.

0: Hauzír na Hit Radio ve 13 hodin 45 minut. Pokud pracujete jako řidič nebo řidička MHD, tak teď dobře poslouchejte, protože tady mám příběh, který se stal v Polsku a myslím, že až ho dopovídám, tak budete tleskat ve stoje. Normálně v Polsku teď vyzkoušeli nový způsob, jak nakládat s vandaly. Tramvajáci tam chytili v depu sprayera, jak tam maluje na jednu jejich mašinku. Jo? Tak ho čapli, chytili ho, vzali řetěz. A teď to není sranda. Normálně řetězem ho přivázeli k tramvaji a že ho nepustí do té doby, dokud to po sobě nevyčistí. Jo? Takže sprayer se nejdřív stekal, vyhrožoval policajtama, soudama, potom plakal, pak prosil a nakonec teda vzal rejžák a celý to své dílo, celou tu tramvaj vydrhnul. Když přijela policie, tak ho normálně odvázali, zeptali se, co se stalo, oni jim to tam popsali, všichni si podali ruku, nikdo nepodal trestní oznámení, no a odešel. Co vy na to? Je to správný způsob nebo ne? To rozhodnutí nechám na vás. Každopádně Polsko to vždycky bylo o krok napřed.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jak by vypadala naše krajina, kdyby se lidé nikdy nestali zemědělci? A jaké stopy po sobě jednou zanecháme my? Vydejte se na cestu časem a objevte, jak člověk měnil krajinu a krajina jeho. V sobotu 12. září od 10 hodin ožije pivovarská zahrada v Českém Krumlově 8. ročníkem Krumbenove. Pravěká a středověká řemesla, workshopy, muzeum v zahradě, zážitková stezka i večerní rytmy Bohemian Bards. Krumbenove. Více na muzeum.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Velkoj malonkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
9: A platí to už roky, i když jsem starší.
10: Dveře a podlahy od mýho táty.
11: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
12: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
11: www.dveřepodlahy.com

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Na Hit Radio Beyoncé s hitem Halo, tedy Svatozář. Tak pokud sedíte v autě a už začínáte rozvážet děti do kroužků, anebo je akorát vezete ze školy, tak chápu, že tu Svatozář musíte mít taky. Tak to je píseň pro vás. A jak se teď kde jezdí, tak to vám řekneme. Je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech od dneška pozor. Na příjezdu do Řečice od Blatné kvůli pokračující stavbě obchvatu se tam nově jezdí po provizorní komunikaci a provoz řídí semafory. Počítejme tu se zdržením, omezením a trvat do listopadu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. VZP chce přilákat mladé lékaře do míst, kde jich je nedostatek. Nabízí jim stipendia. Jaká je podmínka pro získání peněz, doplní mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Pokud se rozhodnou po skončení vzdělávání působit v některé z vybraných lokalit alespoň 5 let, mohou od VZP získat téměř 500 000 korun. V letošním roce se stipendia týkají budoucích pediatrů, praktiků a dětských psychiatrů.
3: Zájemci se mohou hlásit do poloviny října. V Klecanech u Prahy dnes dopoledne hořela v průmyslové hale trafostanice. Těžce zraněný je jeden člověk, kterého do nemocnice přepravil vrtulník. Požár je uhašený, okolí zasaženo nebylo. Samo se evakuovalo 160 lidí a objekt zůstává odpojený od elektrické sítě. Muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové terasy narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi, pravděpodobně už v 9. století. Obsahovala více než 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti 20 kg. Nález je třikrát větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Český Krumlov může čekat referendum kvůli plánované spalovně odpadů v sousední Přísečném. Jak píše iDNES.cz, jeho vyhlášení požadují obyvatelé města, kteří se obávají hlavně další těžké dopravy. Záměr počítá se zpracováním až 80 000 tun odpadu ročně a proti projektu se staví i Přísečná.
6: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopy z Hroznovky v Budějicích.
5: Nakonec počasí, dnešní odpoledne zavládneme bez deštníku, čeká nás oblačno až polojasno a denní maxima i nad 25 stupni.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Ve 2 hodiny odpoledne a pár minutek k tomu posloucháte Hit Radio. Je před námi další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. Vždycky takhle ve 2 hodiny se tady na Hit Radio povídáme naprosto bez obalu. Občas je to velmi tenký led, občas mám pocit, že slyším, jak pod náma kčupe, ale dobrý, ještě pořád nám to nikdo nezrušil, takže ještě pořád si můžete klidně vy v rádiu říkat opravdu, co chcete a co si o tom myslíte. Vědci mají pro nás zase další téma. Které to je, uslyšíte za chviličku. Dáme jeden hit a pak jdem na to.
1: Hit Radio Faktor.

0: September Cry for You, posloucháte Hit Radio, 14 hodin 8 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a máme tady téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že šéfky jsou klidnější a vnímavější než šéfové. Je to pravda? To je vlastně docela jako zajímavý téma, protože nad tím jsme možná nikdy ani nepřemýšleli. Šéfky jsou klidnější a vnímavější než šéfové. Máte šéfa nebo šéfovou? Zažili jste někdy, že jste v práci měli šéfa a v jiný práci šéfovou? Já ano. A teď nad tím vlastně jako přemýšlím, že je to vlastně jako pravda, protože když jde člověk na kobereček a jde k chlapovi, tak je to asi jako jiný, než když jde k tý šéfový. A zároveň se šéfoví, když člověk už potom má jakoby lepší vztah, teď to nemyslím vztah šéf a sekretářka, ne až takhle dobrý vztah, ale myslím, jakože už třeba jste nějakou dobu jako tam zaměstnaný, tak je pravda, že možná ty ženy dokážou být asi jako vnímavější i k nějakým našim rodinným problémům, že dokážou něco víc jako přejít, nebo naopak jsou to prostě jako víc pumy, jak se říká, neodpustí nic, jsou drsnější. Já nevím, co vy na to? 777-937-777, tohle mě fakt zajímá. Na WhatsApp Hit Radio můžete psát zprávy, klidně posílejte hlasovky. Jestli souhlasíte s tím, že
1: vědci
0: tvrdí, že šéfky jsou opravdu klidnější a vnímavější než šéfové.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a řešíme tady dneska téma, že
2: vědci
1: tvrdí, že ženy jsou jako šéfky klidnější a vnímavější než šéfové. Co vy na to? Do nás právě co posíláte na WhatsApp. Tomáš píše, ahoj, tak já nesouhlasím, měl jsem v pohodě šéfa a teď máme druhým rokem novou ředitelku a je to symetrika, který se obloukem vyhýbám. Štěpán, taky bych neřekl, že jsou vnímavější a nechápou vtípky. Měl jsem super šéfa, v kanclu byly prdelky, dobře jsme pokecali, teď je tady zábava jako v márnici. Díky za zprávu. Terka píše, ahoj, naprosto souhlasím, máme šéfovou, která je jako naše druhá máma, je zlatá, chápavá, ano, trvá na pracovní morálce, ale nebojím se jít do kanceláře. Její zástupce je naopak šovinista s uchylnýma poznámkama, toho bych zase za šéfa nedala, to bych radši podala výpověď. Je vlastně ještě možná taky pravda, že záleží i na tom, jestli jste chlap nebo žena. Jo, a podle toho máte vlastně i vztah s tím šéfem, že jo? Protože ženy k šéfové, ženské, tak budou mít možná blíž, než zase jako chlapy a naopak, no. To je těžký, co dál? Ahoj, já bych řekla, že je to sporné a že prostě záleží na povaze člověka a na situaci, která se řeší. Zažila jsem různé šéfy a šéfové a úplně s tímhle výrokem nemůžu souhlasit. Zdraví Jana. Jano, děkuju. Ještě tady koukám na jednu rychlou zprávu. Zdravím do rádia. Já jsem stavař a většího narcistu, než je moje šéfová, jste ještě neviděli. Ale popravdě je lepší než jakýkoliv jiný šéf, co jsem měl. Zdraví Petr. Dobrý. Tyjo, ženský na té stavařině stejně, co? Já to chápu, že je šéfová. Zase tady mám ten debilní humor, ale prostě jako pokud jako ví, jak to postavit, tak ať vám tam šéfuje, viď?

0: Lady Gaga, Abracadabra na Hit Radio, za chvíličku Dua Lipa a také Mandraže.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme udělat tečku za dnešním tématem, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že ženy jako šéfové jsou více vnímavější než muži jako šéfové. Tak ze všech zpráv, které posíláte na WhatsApp 777-937-777, tady na závěr vybírám jednu a je tady napsáno od Jitky. Ahoj, já sama jsem šéfová a ráda bych někdy byla vnímavější, ale pořád mám pocit, že se v mužském světě musím více snažit. A tak jsem i přísnější. Někteří kolegové mě ze začátku nebrali vážně a tak jsem si respekt musela vydobít. Možná mám teď více nemilých přezdívek, ale jinak to nešlo. Tak, pojďme udělat rezumé. V tomhle případě si myslím, že
1: vědci
0: nemají pravdu, protože ženy by třeba chtěly být vnímavější jako šéfové, ale asi nemůžou. Tak, děkuju za všechny zprávy, které jste posílali. Dneska bylo takový jako lehčí téma. Těším se na zítra, co vymyslíme. No a samozřejmě, že ve středu nebude chybět v tento čas pravidelná rubrika, a to naše ruleta dvojí smyslu. Tak uvidíme, co vymyslíme do středy. Za chvíli další hity, díky za všechny zprávy, které píšete.

0: Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
12: Freshness. Our focus.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno,
4: ahoj.
2: Dobré ráno, ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo, teda její nechtíky?
3: No jasně, oni když jsou zarytí dozad, tak je to fajn, že jo.
4: Tak jo.
2: Tak jo. Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
3: Varšava.
2: Maďarska. Máme jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
3: Na co?
2: Bu. Bu.
4: Jako kráva. Bu. Pojď, Pájo.
2: Pojď, pojď. Bu.
4: Bu.
3: Bukurešť.
2: Ne. Pájo, tak nechtíky, ne, tak hele, tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
3: No jo, se vydá nic dělat.
2: Ale zkus to zase příště.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dua Lipa s hitem Houdini, velmi dobrý kouzelník. No a dneska, i přestože je pondělí, tak vás také čeká velmi kouzelné odpoledne. Stačí, když dál budete poslouchat Hit Radio. Nejen, že pro vás po 15. hodině máme další skvělý hity. Po 15. hodině tam bude například Last Goodnight, taky Coldplay. Těšit se můžete dokonce i na chaos a vodopády. Boží, na to se těším, to akorát budu někde v odpolední špičce v autě, tak vodopády ty se hodí, tak pokud na tom budete úplně stejně, tak dál určitě poslouchejte Hit Radio, protože aby jsme neměli zbytečně moc velký nervy z té odpolední špičky, tak můžeme taky zlepšit náladu naší odpolední show, která se na vás těší už od 15. hodiny.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. Pondělí je ideální den na jednu důležitou otázku.
3: Co vám doma nebo v práci nejčastěji zachraňuje den?
2: Kafe?
3: Yoga?
2: Procházka?
3: Sladkost v šuplíku?
2: Sluchátka, abyste nemuseli poslouchat kolegy?
3: My se vás na to budeme ptát už za chvíli.
2: Těšíme se na vás.
3: Jana, Martin a Pavel.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18.

0: Alex Warren na Hit Radio ve 14 hodin a 45 minut, někdo tomu taky říká 3/4 na 3 a já tomu říkám nejvyšší čas odejít a předat žezlo a tady štafetový kolík našim kolegům z odpolední show. Máte se na co těšit po 15. hodině. Zítra ve 12 se na vás zase budu těšit já tady na Hit Radio. Ve 12 nám začnou opět srdcovky, dalších 5 legendárních hitů. Ty dnešní byly velmi specifický vzhledem k tomu, že tady dneska vzpomínáme na rok 1996, kdy právě v tento den 7. tak se tady odehrálo něco, co zanechalo stejnou stopu, nesmazatelnou, jako zanechal i Neil Armstrong na měsíci. Prostě Michael Jackson v Praze odstartoval své legendární světové turné a my jsme byli tou první zemí a prvním městem, kde to všechno začalo v roce 1996. Kdybyste chtěli, tak dneska na Hit Radio 90 od 18 do 20 hodin dvouhodinovej záznam z koncertu právě z roku 1996. Zítra se na vás budu těšit, zítra v srdcovku možná i tenhle hit. Lighthouse Family High, kdybyste ho zítra nestihli, tak ho dneska uslyšíte ještě do 15. hodiny tady na Hit Radio. Tak se smějte.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
11: Freshness. Our focus.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2020.

0: konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
1: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně na Prachaticku, mezi obcemi Svatá Máří a Bohumilice se došetřuje srážka osobáku s motorkářem. Nehoda osobáku se zvěří se šetří mezi Husincem a Vlachovým Březím. A pozor taky na čerstvou nehodu ve směru Střeboně na Hradec. Podle všeho tady přistával i vrtulník. Dávejte na sebe za volanty pozor, ať v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete, a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Chvilku po 15. hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Orlická přehrada teď nabízí podívanou, která tu prakticky nebyla desítky let. Hladina klesla o více než 13 metrů a odhaluje staré koryto Vltavy, nánosy sedimentů i řopíku Podolského mostu. Některé z těchto nezvyklých záběrů můžete okouknout i u nás na sociálních sítích. Netradičního uprchlíka naháněli o víkendu budějovičtí strážníci. Berán kamerunské ovce utekl z výběhu zahradnictví v ulici generála Píky a zamířil až do areálu vysoké školy. Tam se ho podařilo odchytit a vrátit majiteli. Ten teď je bude vysvětlovat, proč zvíře dostatečně nezabezpečil. Do školy přímo na nádraží bývalá železniční stanice v Lovětíně na Jindřichohradecké úzkokolejce se proměnila v komunitní školu a školku. Na opravě se podíleli i rodiče, prarodiče a taky veřejnost. Ta přispěla přes 200 tisíc korun. Dneska se tam učí 40 dětí a několikrát denně jim přímo před školou zastaví vlak. Fanoušci motoru mají poslední hodiny na unikátní suvenýr. Dnes ve 20 hodin končí aukce růžových dresů, ve kterých budějovičtí odehráli přípravu. Vítěžek poputuje dětskému fondu UNICEF. Loni podobná dražba vynesla přes 170 tisíc korun. Aukce probíhá na webu.
5: Jopi, jopi, jopi.
6: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
5: Jopi, jopi, jopi.
0: Kouknem na počasí, dneska odpoledne naměříme kolem 25 a deště se bát nemusíme. Studená fronta dorazí až pozítří, zítra si ještě užijeme babí léto. V denních maximech se teploměry dostanou i na 32 a po celý den nás čeká polojasno bez deště.
1: Hit Radio Faktor.
7: Hezké odpoledne všem, máme krátce po 3 hodině a my jsme tady v plné síle.
8: Krásné odpoledne, faktoráci. Pondělí, to nejhorší už máte určitě za sebou, ale my se vás budeme ptát na to, co vám pondělí může zachránit.
7: A nebo možná i po zbytek týdne, máte-li nějakou záchrannou brzdu. Víc tedy za chvíli, předtím si dáme Last Good Night a teď jsou tady Coldplay.

0: Pictures of You, a to byly Last Good Night na Hit Radio Faktor. Připomínáme, a to asi ani nemusíme, že je tady pondělí odpoledne.
1: Ano, snad jste ten den zvládli bez ztráty kytičky, ale i tak se vás ptáme, co vám doma nebo v práci nejčastěji zachraňuje den? Pájo, máš třeba ty nějakou takovouhle věc?
2: Pro mě je to moto pro dnešní den. Mám vyvěšený nad pracovním stolem nefňukej a makej. A kdykoliv jako cítím, že prostě ta nálada je taková, že bych si fňuknul, tak si to přečtu a říkám si, dobrý, no, jdeme makat.
1: Já si dávám kafe teda, to musím říct, že to je prostě taková klasika. Myslím si, že rozhodně nejsem jediná. Co ty, Martine?
0: Já se na všecko vyprdnu, nic nedělám. Když to nejde, tak to přeci nebudeš kazit, ale jinak mě hodně nakopává sauna.
1: Tak tu si teď nedáme, ale dáme si určitě vaše zprávy, faktoráci. Dejte nám vědět na WhatsApp, pošlete hlasovku nebo napište, co zachrání den vám, a číslo je
0: 724 883 596.

0: Tohle byli Felix Jan a Jasmine Thompson na Hit Radio Faktor a my musíme vyrazit na jihočeské silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, v Třeboni směrem na Hradec vyšetřuje se tady kolize motorkáře a podrobnosti volá policejní mluvčí Milan Bajcura.
2: Z důvodu vážné dopravní nehody z výjezdu z Třeboně dále směrem na jihu Hradec došlo uzavření obou dvou jízdních pruhů směr na Hradec. Žádáme řidiče, aby dbali pokynu do první policistů a pořádkový policistů z obvodního oddělení Třeboň. Děkuji za pochopení.
1: Děkujeme za zavolání, přemýšlíme, kudy se tomu vyhnout. Martine, ty to máš v Třeboni najetý a napadá tě...
0: No, myslím si, že přes město a potom jako výpadovka směrem, jako kdyby chtěl jet na Halámky dolů. No a tudy se vrátím vlastně zpátky na obchvat a od Třeboně pojedu dál na Hradec. To je jediný, ale možná, že místní mají ještě lepší nějaký tip.
1: Jak to na místě vypadá, faktoráci, to nám můžete dát vědět. Budeme rádi vaše dopravní info. Volejte na 800 800 101.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Izomat stavebniny.
11: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Co to za Popeye skuje za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl.
15: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Poznejte predátory rostlinné říše z celého světa. Prodejní výstava Masožravek se opět vrací do Jihočeského muzea. Uvidíte mucholapky, špirlice, tropické láčkovky nebo trpasličí rosnatky. K tomu tučnice, bublinatky nebo české a mrazovzdorné unikáty. Masožravky na terase Jihočeského muzea od 11. do 20. září. Muzeum.cb.cz.
18: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
19: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
14: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Těsně před půl čtvrtou jste s Hitrádiem a Faktorami se vracíme k dnešnímu pondělnímu tématu, našemu.
1: My jsme se vás totiž ptali, co vám dokáže zachránit pondělí nebo jakýkoliv den, jestli používáte nějakou dovolenou drogu, takzvaně bych řekla.
0: No, jako napsala třeba Lucka, že kafe a ticho ideálně současně.
1: Petra z Tábora píše, že má v pracovním stole čokoládu.
0: Pajo, co se líbí tobě?
2: Monika ta zmiňuje asi už cestu domů z práce, protože píše 10 minut v autě před barákem, než jdu domů k dětem. To je můj wellness.
1: A já jsem si ještě vybrala zprávu od Davida. Sluchátka. Někdy v nich ani nic nehraje, ale kolegové to neví.
0: To je chytrý.
1: A to je dobrý hodně.
0: To znamená i třeba sluneční brejle, to není vidět, že spíš a tak. Prostě kamufláž.
1: Jako v kanceláři je to poměrně zvláštní, ale oproti gustu žádný disputát. Faktoráci, díky moc za vaše zprávy.
0: Tady jsou chaos a vodopády. Hele, dokonce se to i rýmuje.
1: Jo, to jsem...

0: Teď jsme trochu přitvrdili, tohle byli Green Day a s tématem taky asi trošku přitvrdíme.
1: Na Hitra Hryu Faktor se podíváme na nebe, možná už jste si toho všimli, že tady lítá podezřelé hodně vojenských letadel. Začalo totiž mezinárodní cvičení Ample Strike, Pájo.
2: Rušno má být hlavně kolem Bolekic, Bechyně a taky tady u nás okolo budějického letiště, a to v pracovních dnech. Počítá se s létáním především mezi 9. dopolední a 11. večer. Ale má to i svá pozitiva, můžeme vidět řadu skvělých strojů.
1: Já se v tom moc nevyznám.
2: Třeba F-16.
0: Ale... Eurofightery, ano, český Alky nebo vojenský vrtulníky tady budou lítat.
1: Viděli už jste něco?
0: Ne.
2: Já jenom slyšel.
0: Já jsem koukal na ten flight radar, co mám v telefonu, tak tady lítalo nějaký britský velký vojenský, lítalo furt kolem dokola. A pak někam odletělo zase.
1: Já jsem četla jenom nějaký diskuze na Facebooku, kde se samozřejmě objevilo opravdu dost negativních komentářů, ale já si myslím, že je dobře, že je to jenom cvičení, ne?
0: No, asi taky myslím. Jenom, kdybyste se náhodou jeli podívat na to letiště, tak bacha, nesmí se tam fotit, jo?
1: Přesně tak, pokud to až 100 000 korun, tak se když tak jenom podívejte a nechte si to v hlavě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu, v 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Klikni.
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
10: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na Fisher.cz.
11: Ano, prosím.
12: Ahoj, umíš skrotit stroj?
11: Co je to za otázku?
12: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
11: Proč bych měl jít právě k vám?
12: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
11: Kde zjistím víc?
12: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Velkoj malou kot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
16: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
17: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník. Váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
18: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
17: www.dveřepodlahy.com.
3: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio Faktora, to přesně 9 minut před 16:00.
1: Tedy před dalšími zprávami, Pájo, co do nich chystáš?
2: Chystám tady majstrštyk táborských kriminalistů, jak to sami policisté na svém webu pojmenovali. Jde o to, že odhalili zloděje jízdních kol, který v posledních měsících řádil na Táborsku. A on to nebyl ledajaký zloděj, ono mu bylo, představte si, 67 let.
1: A co s těma kolama dělal?
2: Přeprodával je, vymýšlel si, že potřebuje urgentně na operaci a nemá peníze, takže on ukradl elektrokolo za několik desítek tisíc a střelil ho třeba za 7, za 8.
0: A kolik jich bylo?
2: Bylo jich zatím 17, ale počet případů samozřejmě může růst.
1: Nech si to do zpráv, počkáme si na podrobnosti.
0: Teď jsou tady Offenbach.

0: Jediný, co chci, a jeleni na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vážná nehoda osobáku a motorkáře se vyšetřuje ve směru Střeboně na Jindřichův Hradec. Policisté tu uzavřeli oba jízdní pruhy ve směru právě do Hradce. Podle policejního serveru tady má vyšetřování pokračovat ještě minimálně hodinu a půl. Dbejte pokynů policie, dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V-podlahy.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké odpoledne, máme 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Bývalá celnice u Nové Bystřice by mohla dostat nový život. Město v ní chce vybudovat muzeum 20. století. To připomene historii hranice i život lidí na obou stranách. Do příprav se zapojují čeští i rakouští historici a studie projektu má být hotová do května příštího roku. Jakmile vidím kolo, nemůžu si pomoct, i to měl říct kriminalistům 67-letý muž, kterého policie viní z krádeže nejméně 17 bicyklů, hlavně elektrokol. Na Táborsku se měl vloupávat do sklepů a kola pak prodávat hluboko pod cenou. Policisté ho dopadli ve vlaku v Praze, teď je ve vazbě. To nejlepší z české architektury je teď k vidění i v Písku. Před Sladovnou je až do 4. října výstava staveb nominovaných na Českou cenu za architekturu 2026. Svého favorita může vybrat i veřejnost. Hlasování běží do konce října. Vítěze soutěže pak pořadatelé vyhlásí 12. listopadu. A nábor malých volejbalistů do Jihostroje pokračuje. Kluci si můžou přijít vyzkoušet tréninky s hráči A týmu dnes ještě do 18 hodin na základní školu Oskara Nedbala v Budějcích. Další šance bude ve středu a potom ještě příští pondělí, vždy od 4 do 6 odpoledne.
14: Jopi, jopi, jopi.
15: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
14: Jopi, jopi, jopi.
1: Dneska ani zítra deštníky potřebovat nebudem, užíváme si babí léto, v pondělí s teplotami do 25 stupňů, zítra nám ještě přitopí, ukáže to mezi 28 a 32 stupni a předpověď na úterý po celý den hlásí jasnou či skoro jasnou oblohu, jen po ránu místy pozor na mlhy.
12: Hit Radio Faktor.
16: 2 minuty po 16. hodině vás zdravíme ze studia Hit Radio Faktor.
0: Jana, Martin a Pavel, teď taky Cyril.

0: Andrew a East 17 na Hit Radio Faktor 16.10.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: No a dneska přesně v 7 hodin a 10 minut to vypuklo, tedy naše hra Kdo pak to zvoní.
0: První výherce se jmenuje Roman a četla jsem na našich sociálních sítích, že on byl venku snad do 10 vteřin, i když máte 30 vteřin na to, když zazvoníme v éteru, abyste přišli, otevřeli a podívali se, jestli zvoníme u vás. Takže jsme se ráno Romana samozřejmě zeptali, jak to u něj vůbec probíhalo.
3: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel proto, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, tak ty brďo, tak ty, já jsem to snad vyhrál.
2: No a takhle jednoduchý to bylo. Roman má 5 000 korun, protože o 5 000 korun, minimálně 5 000, jde každý den, každý ráno, každý všední ráno.
0: Zítra tedy opět 5 000 a jestli se chcete taky zaregistrovat, tak to určitě udělejte, nic vás to stát nebude. Maximálně na tomu můžete jenom vydělat. Podrobnosti na našem webu hitradiofaktor.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky.

0: Zkouším žít a to byla Poetika na Hit Rádiu Faktor.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech s komplikacemi. Počítejme v Třeboni, připomínáme vážnou nehodu směrem na Hradec.
2: Ahoj, tady Honza. Prosím vás, v Třeboně na Hradec, bouračka, otáčejí to tady policajti na kruháči, tak se zkuste vyhnout, jestli jedete jinudy, jo? Díky zatím, ahoj.
1: Honzo, děkujeme moc za zavolání a mám tady i jednu dobrou zprávu. U Vimperku je po půl roce konečně zase volněji. Ředitelství silnic a dálnice dokončilo zpevnění svahu na hlavním tahu ze Strakonice na Strážný. Ten poškodili povodně v září 24. Od března se tu jezdilo kyvadlově a teď už je oprava za 23 milionů korun hotová. Tak šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
11: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
10: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplaveme.
12: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
13: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
14: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
13: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
14: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
15: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková disco party se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Taky jsou tři. David Guetta, Terry Swims, Stones and I na Hit Radio Faktor. Kam
1: vyrazit? A jestli už přemýšlíte, co podniknout v nejbližších dnech, pár tipů tady máme. Začnu pozvánkou na sobotu, kdy se pobavíte a ještě pomůžete dobré věci. V Lomnici nad Lužnicí nás čekají do zvuky prázdnin s Charitou Třeboň. Od dvou odpoledne program pro děti, pak Karol a Kvído, František Zemana večer zahraje Epidemie. Vítěžek poputuje na konto Třeboňské Charity.
2: V pátek 11. září potom můžete léto ještě na chvíli se vrátit na Ibiza Party, a to v areálu Hochšpalíček tady v Budějovicích. Od 8 večer tam zahraje DJ Klein a DJ PTM a akce je zastřešená, takže počasí vás nezastaví.
0: A kdo plánuje dopředu, na svatého Václava 28. září zahraje na Strakonickém hradě Jaroslav Svěcený s harfenistkou Barborou Plachou. Takže dostali jsme se přes Ibicu až po housle. Myslím si, že to kulturní rozpětí tady máme docela slušný.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Million Good Reasons, Robin Schulz a Fastboy na Hit Radio Faktor. 8 minut po půl páté, přejeme hezké odpoledne. Pájo, já bych se chtěla vrátit ještě k tvým zprávám ve 3 hodiny.
1: Ano.
0: Možná to ne každý slyšel, ale v Budějcích byla taková nevídaná policejní honička.
1: No byla to policejní honička, ovšem pachatel neměla ani volant, na nohy měl 4 a k tomu teda rohy. Šlo o berana kamerunské ovce a ten si to vyrazil od ulice generála Píky a doběhl až do areálu vysoké školy.
2: A co strážníky poslouchali nebo je neposlouchali?
1: No jako moc
2: reagoval
1: na
2: jejich výzvy?
1: Když zaběhl do toho areálu, tak tam asi to bylo oplocený a povedlo se jim ho odchytit. Dobře to dopadlo, vrátili ho zpátky majiteli, řekli mu ty, pořádně si jako beránka zabezpeč. No ale já si říkám, proč běžel zrovna na vysokou?
2: Tak. Bez přijímaček.
0: Asi chtěl studovat, ne?
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma. Matrace za hobičku. CZ.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Na zahradu, na terasu Titon. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Titon.
12: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Pro doma.
14: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
15: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
14: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
19: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit už, ne.
1: Na Hitrádiu Faktor Eva Farná. Perpetuum mobile nepotřebuje energii, že jo?
2: Ano, hýbe se samo.
1: Tak to by bylo potřeba ve Vimperku, protože tam se teď vyplatí hlídat plánované odstávky elektřiny.
2: Ta bude už zítra od 8 do 11. Bez proudu bude budova městského úřadu na náměstí Svobody a od poledne do 3 bude omezený provoz knihovny.
1: Ještě výraznější omezení přijde ve středu. Budova na náměstí Svobody bude bez proudu od 7:30 ráno až do 6 večer. Dotkne se to třeba odboru životního prostředí, školství, bytového odboru nebo městské správy domů.
2: Takže jestli tam něco potřebujete zařídit, tak radši si ten termín předem zkontrolujte.

0: Na Hitrádiu faktor Pink bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči stále pozor v Třeboni, došetřuje se tu vážná nehoda motorkáře s osobákem, jde o hlavní tah směrem na Jindříkův Hradec a podle policejního serveru tu s komplikacemi počítejme ještě zhruba 50 minut. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itong. Domov na prvním místě.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin na českobudějovické aktuality přináší Pavel Ferenčík. V areálu základní školy Pohůrecká vyroste nová moderní knihovna.
7: Výstavba nové knihovny Suchém Vrbném pro nás byla velkou prioritou, protože ta současná je v budovách mateřské školy Železničářská, kde zaprvé potřebujeme ty prostory pro děti, aby jsme to zrekonstruovali na další pavilon školky, a za druhé ty prostory jsou tam velmi, řekl bych, vyžilé.
1: Říká první náměstek primátorky Petr Maroš. Budova nabídne světlé a bezbariérové prostory, dětskou čítárnu i venkovní terasu pro odpočinek a komunitní akce. Projekt myslí i na ekologii, počítá se zachováním stromů, hospodařením s dešťovou vodou, zelenou střechou a fotovoltaikou. Stavba by měla začít letos na podzim, dokončená bude v září 2027. Nadace města České Budějovice nabízí i pro školní rok 2026-2027 stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty s trvalým bydliškem nebo místem studia ve městě.
8: Město podává tu pomocnou ruku, takže financujeme stipendii jak třeba školní pomůcky, nákup počítače pro technicky zdatného studenta, anebo jsou to i stipendijní pobyty v zahraničí pro nadané, ať už třeba hudebníky, a nebo jsme tam měli dívenku na Cambridge, která tam vystudovala biologii a prostě opravdu dělá dobré jméno české vědě.
1: Vysvětlila primátorka Dagmar Škodová-Parmová. Podpora je určena jak talentovaným studentům s výbornými výsledky, tak mladým lidem v obtížné sociální situaci. Přihlášky je možné podávat do 15. října. Veškeré informace najdeme na webu www.c-budějovice.cz.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jopi, jopi, jopi.
1: Na večer a v noci se nám lehce ochladí, minima se dostanou i k 9 stupňům, zítřek nám to ale bohatě vynahradí. V úterý po ránu místy pozor na mlhy, přes den nás ale čeká azurom jasno či skoro jasno s denními maximy i na 32 stupních. Možná poslední šance letošního léta vyrazit si k vodě. Uvidíme.
6: Hit Radio Faktor.
11: Hezký podvečer, jsme tady. Hit Radio Faktor.
0: Jana, Martin a Pavel.
11: A teď už taky muzika.
0: Začíná Lady Gaga.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Na Hit Rádiu Faktor Miraj a Trips dokola. A teď konečně Věra, která řeší otázky, na které jsme ani nevěděli, že potřebujeme odpověď.
1: Oni se totiž rozdávali Nobelovy ceny za bizarní, ale skutečné výzkumy.
0: Pájo, vytáhni nějakej.
2: Hele, vědci třeba zjišťovali, kam přesně musíme šlápnout na jedovatýho hada, aby nás kousnul. A nebo třeba jiná parta přišla na to, že švábí mléko má 3x víc energie než to kravský.
0: Já jsem třeba vůbec nevěděla, že šváby mají mlíko, jo?
2: Asi tak.
1: Japonci zkoumali správnou aerodynamiku smrkání.
2: To by mě zajímalo, na co přišli.
1: No, asi, že to lítá z nosu pryč, myslím.
0: A další tým vyvinul pisoár, ze kterého to necáká ven.
1: Dobře, a jaký je váš favorit, děti?
0: Můj asi ten, že podle jedné studie se zjistilo, že malé děti rodičům krásně voní, zatímco teenageři už ne.
1: No super, tak gratulujeme vědě.
0: Konečně máme oficiálně potvrzeno něco, co rodiče tušili už stovky let.

0: Posloucháte Hit Radio Faktor a my si teď připomeneme jedno krásné budějické výročí.
1: Přesně 75 let to je odvětí první pravidelné autobusové linky MHD. To slaví tedy dopravní podnik speciálními jízdami historických vozů.
0: Pájo, ty určitě víš, kdo nebo co se do ulic vydá.
2: Do ulice vyrazí Škoda 706 RT Omex ze 60. let. Tu teda musím říct, že si nepamatuju. Co si pamatuju, to je Karosa B732 z let 90. Tu jsem potkával v ulicích.
1: No a z Mariánského náměstí nástupiště N1 budou autobusy odjíždět v 15.30, 16.30 a 17.30 a podle dopravní situace pojedou městem trasu připomínající právě osmičku.
0: No podle situace, aby spíš nestály celou dobu.
1: Přískokem před.
2: Každopádně neřekli jsme jednu důležitou věc, kdyže to bude.
0: Bude to zítra a vy si můžete koupit vstupenky přes CB systém. Jedna stojí 135 korun. Hit
3: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj Richarde.
5: Ahoj Kubo.
4: Ty k nám chodíš ze slevomatu s nejrůznějšími zajímavostmi a taky s inspirací, co s volným časem. Takže pochlubce, co tam máš dneska?
5: Mám připravený 3 zajímavosti o slevomatu jako o firmě. Google jsem a našel jsem vtipný věci.
4: Hele, to mám rád, to je zábavný, tak říkaj.
5: Hele, víš, jaké je slevomat dneska v podstatě miliardový gigant?
4: No.
5: Tak víš, kolik byl vklad zakladatele Tomáše Čupra na jeho rozjetí? V podstatě nákup domény, základní server, spuštění. 50 tisíc korun. Jako, a všechno to bylo hotové za 10 dní a spěchali, protože věděli, že konkurence už se chystá taky.
4: No a jako vyplatilo se.
5: Jako dost. No a pak jsem našel taky úplně tu první nabídku na slevomatu. V URL řádku má fakt číslo 1 a byl to otevřený voucher do kavárny. A ještě jedna zajímavost aktuálnější, která mi přišla taky brutál. Že, nebo tipni si, kolik procent Čechů a Slováků, který jedou do Polska, tam jedou se slevomatem.
4: Člověče, jak to děláme ten pořad, tak si myslím, že to bude hodně. Třeba 30%?
5: No, 50.
4: Tyjo!
5: Půlka turistů z Česka a Slovenska je v Polsku se slevomatem.
4: Jo, to je fakt mazec.
5: Viď?
4: Jako... No tak, přátelé, jestli jste ještě nebyli v Polsku se slevomatem, no tak o to přicházíte, ne? No tak šup, šup, šup, vyrazte a my se budeme těšit.
3: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Titon.
8: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
17: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
16: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
17: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
8: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Love Generation a to byl Bob Sinclair na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne. My jsme v pátek mluvili o tom, že bylo 30 let od příletu Michaela Jacksona do Prahy a on tady pár dní se procházel a právě dneska je výročí toho koncertu, kdy odstartoval svoje světové turné History.
1: Před zhruba 120 tisíci fanoušky tehdy předvedl show, na kterou se dodnes vzpomíná.
0: A vy si tuhle atmosféru můžete připomenout na našem sesterském Hit Radio 90. Od 6 do 8 pro vás kolegové chystají History Night.
1: No a na našem Instagramu ve Stories probíhá souboj o nej Michaelův hit. Ale je to asi těžký, co?
0: Je to strašně těžký, jo, protože dát proti sobě třeba Man in the Mirror versus Bad, já jsem fakt nevěděla, co vyřadit. Tak faktoráci, vyhlasujte taky a my si teď dáme další nesmrtelný hit. Who is it?

0: Kejnen na Hit Rádiu Faktor zpívá o vlající vlajce a my vám taky máváme, protože se pro dnešek loučíme.
1: Ale zítra máme zase pár dobrých důvodů něco oslavit.
0: Co tam máme?
2: Připomeneme si Mezinárodní den gramotnosti, takže zítra se počítá každá přečtená stránka.
1: Fanoušci z sci-fi budou slavit Star Trek Day a letos to bude opravdu pořádně, protože přesně před 60 lety, tedy 8. září 1966, se Star Trek poprvé objevil v televizi.
0: Toto letí, co? My se zítra objevíme ve 3 v rádiu, mějte se krásně, faktoráci.
1: Pa čau.
2: Těšíme se.
3: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
4: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
12: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
13: Freshness. Our focus.
14: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
15: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá.
16: Na kraji zamíchej a chopej. Mňam, mňam, mňam.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Rádio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.

from yourself. When you wanna take a bite, please don't be.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně a nohu z plynu, jestli míříte na Větřní, 10 minut zpátky jste hlásili policejní hlídku s radarem u Papíren, jestli tam ještě jsou, tak hlavně opatrně, dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
7: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
6: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
7: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejnižší výdělek od ledna poroste. Vláda schválila jeho zvýšení pro příští rok o 2,5 tisíce na 24 900 korun. V roce 2028 by šlo podle současných odhadů o předání o další 2 tisíce na 26 900. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Časové střídání mělo v Evropské unii končit už v roce 2019. Členské státy se na jednotném nastavení ale neshodly. Produkce vína ve Francii bude letos jedna z nejnižších za posledních 30 let. Na vině je zmenšování plochy vinic, ale také silná vedra a sucho, které poškodily révu a hrozny. 90 let od prvního ligového zápasu na českém území si v nadcházející sezóně připomene hokejová extraliga. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota.
11: 3. ledna je 90 let od prvního utkání na území vlastně České republiky. Plánujeme retrokolo se speciálními drezy, nebo mužstva budou oblečou speciální drezy a zároveň si každý z týmu vybral jeden milník historický, který bude chtít nějakým způsobem připomenout.
10: Mistrovský titul budou obhajovat Pardubice. Začíná se předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem v úterý 15. září.
12: Jopi, jopi, jopi.
13: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
12: Jopi, jopi, jopi.
10: Večer a v noci postupně ubývání mraku, nejnižší ranní teploty 15 až 11, v údolích 8 stupňů. Zítra nás pak čeká jasný polojasný den a teploty budou tropické. Ty maximální 29 až 32 na severu a západě 26 až 28 a foukat bude slabý během dne mírný jižní vítr.
14: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že jste ready. Hit Radio Classic je tu. A to znamená, že opět budeme společně cestovat časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. Hit Radio. Ať už jste měli pondělí jakýkoliv, teď se to zlepší. Slibuju. Společně s Roxette startujeme naší první hodinu.

Tohle jsou Depeche Mode a People Are People. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a sice ještě brzo, ale mám pro vás pár tipů, kdy se v září dívat na oblohu. Jo, protože to bude opět hezká podívaná. Dokonce hned dneska k ránu bude vidět hezké setkání. Měsíc se potká s Marsem. A budou vidět velmi blízko sebe, jak kdyby šli na pokec. Čau kámo, dlouho jsme se neviděli, jo. Tak pokud vstáváte třeba ultra brzy, tak byste mohli tuhle nebeskou podívanou stihnout. Hned pozítří bude maximum Epsilon Perseid. Zní to jak z Harryho Pottera, není prosím vás, bude to menší meteorický roj, což znamená, že opět prostor pro vaše přání, jo. Držím pěsti, ať se vyplní. Zároveň se měsíc přiblíží k Jupiteru. Vypadá to, že měsíc má teď prostě měsíc setkávání s planetama. Možná to mají jako, že si dávají zpětný výtky, kdo dělá svoji práci jak. A prosím vás, třeba 14. září měsíc zakryje Venuši. Jo? Vypadá to, že měsíc má poměrně divoký měsíc. Tak pokud i vy, měsíc má divoký měsíc, to je skvělý. Tak pokud i vy máte září jako poměrně divoký měsíc, tak se držte. A my u toho budeme s vámi společně s těmi nejlepšími hity. One T and Cool T právě

0: Erasure a Blue Savannah. Posloucháte Hit Radio. No a pojďme si říct, že září opravdu je hektickým měsícem. Přece jenom začala škola, že jo? Zároveň některým už zase skončila. Jo, už jsem dneska četla, že některé děti už klasicky prošly 4 dny ve škole a už je to tady rýmičky, kašle, chřipečky, virózy. Tak prosím vás, jestli se vás to taky týká, jestli už taky někdo z vaší rodiny lehnul, tak přeju, ať se brzo zmátoříte a držím pěsti, ať tentokrát je těch rýmiček a chřipeček co nejmíň. No a za chvilku douší Madonna, trošku klidnější než známe. Čeká nás song You'll See, a k tomu třeba Queenie.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
7: Matrace za hobičku. CZ.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiráje.cz.
9: Bude vejdán.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Queenie a jejich Miracle. Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. No a dneska ráno jsme odstartovali novou hru.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Nové, zábavné, společné dobrodružství. Kdo pak to zvoní? Každý den zvoníme v 7.10 u nás v éteru. Míša s Jasmin vám dávají tu šanci vykouknout ze dveří, z oken, odkudkoliv to jde. Protože každé ráno bude za jedněmi dveřmi stát naše hlídka. Já jsem měla tu čest vít na té úplně první. A bylo to skvělý. Já přemýšlím, kdo z nás byl dojatější, jestli já nebo Roman, který vyhrál těch 5000 korun, protože prostě jel do té práce, i když tam nemusel. Jo, já můžu prozradit, že Roman peče moravský koláče, takže to prostě chcete s takovým člověkem se potkat. Že jo? Každopádně, Roman to zvládl, vylezl tuším asi po 8 vteřinách, bylo to neskutečný. Pojďme se postechnout, jak to znělo. Třeba vás to inspiruje, abyste i vy v 7.10 byli ready. Pokud ještě nemáte registraci, na nic nečekejte. hitradio.cz, no a zítra dalších 5000.
2: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pití.
3: Máme ho.
2: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman. Tak počkej, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
5: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, tak ty brďo, tak ty, já jsem to snad vyhrál.
5: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
3: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, jdu ho uklidnit, dám mu peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Vždycky fantastický George Harrison, Got My Mind Set On You, posloucháte Hit Radio. A to je přesně to, o čem mluvím. Songy, který vám vždycky zlepší náladu, jo? To je to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A to si tady spolu dáváme. Za chvilku další skvělý věci. Ať už je to Falco, nebo Alanis Morissette, nebo... Jestli něco potřebujete v pondělí slyšet, tak je to, že jste gorgeous. A to si dáme spolu s Baby Bird. Už za chvilku.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Jedna noc, jeden příběh, jeden reálný dopad. 12. září vypukne festival Babí léto. Retro disco ve stylu 90. na louce u Stajky v jižních Čechách. Od 15 hodin dětská disco, večer velká 90ková diskoparty se speciálními efekty. Celý výtěžek pomůže Anetce k elektrickému vozíku. Na tombole se rozhodně nešetřilo. Více na festivalbabíléto.cz. Přijďte se bavit a zároveň podpořit dobrou věc.
5: Krásný pondělní večer, minuta po 7. hodině, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku už nás čeká divoká Macarena, ale právě teď. Geniální věc, která se objevila taky v mnoha filmech. City of Blinding Lights. Tohle jsou YouTube. Tak si to moc užijte. Jdem na to.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Na plotně se vaří voda osolená, Macarena v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, 10 minut po 7 hodině. Mimochodem, taková zajímavost, jo, a schválně, zkuste nad tím přemýšlet. Došlo vám někdy, že to vlastně není tak, že vy si myjete ruce. Ne, vaše ruce se navzájem myjou a vy nad níma stojíte a je trošku divný, že na ně u toho koukáte. Napadlo vás to někdy? Jako mě totiž občas, jo, přijde mi trošku vlastně divný. Každopádně ano, vy se vlastně díváte na svý ruce, jak se navzájem myjou. Tak to je jenom takový malý poznatek. Každopádně ano, čistota půl zdraví, takže na to samozřejmě nezapomínejte. Věřím, že nad tímhle songem si nikdo z vás ruce neumije. Tohle je totiž Lionel Richie a jeho Hello. Tak jdem na to.

0: Legendární věc. Tohle je Sting a Chip Mami. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, napadla mě taková věc. Zajímá mě jedna taková, ale úplně jednoduchá záležitost, jo? Jaký je váš nejoblíbenější sitcom všech dob? Máte nějaký? Protože všichni se potřebujeme zasmát, že jo? To je jasný. Může to být, dejme tomu, jakýkoliv seriál ideálně právě k tomu zasmání. Já jsem teď totiž o víkendu dokoukala Teorii pravdou, možná znáte, jestli ne, doporučuju. U toho se teda hodně směje, taky se u toho hodně brečí, jo? Přiznám se úplně, až jsem se za sebe skoro styděla. Každopádně, pojďte dát dokupy ty nejlepší seroše, jaký máte. Ideálně hlavně ty, co nás pobaví. Pojďte 777-937-777. Je mi jedno, jestli to budou profláklosti jako Přátelé, Teorie velkého třesku a podobně, nebo třeba nějaký, co neznáme. Schválně, napište, u čeho se smějete vy. Já vám za to řeknu, u čeho vy se za chvíli budete vrtět. Eurythmics a legendární Sweet Dreams. No a k tomu taky MC Erik a Barbara. Tak buďte s námi.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
5: Co to zas Popeye skuje za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

Výborný song, co? Eurythmics a Sweet Dreams, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Já jsem se vás ptala na oblíbený sitcomy a vůbec jste mě nesklamali. Naopak, neskutečný. Denisa píše, já mám takhle Gilmorky, já vím, klasika a taky teda Brooklyn Nine-Nine, to je prostě nejvíc. Mluvíš mi z duše, Denišo, fakt, protože Brooklyn je top. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Radek píše, tak za mě rozhodně Big Bang a pak taky starý dobrý Krok za krokem. To je prostě pecka, která nesklame nikdy. To je hezký. Mimochodem, jeden čas to takhle běželo v televizi a bylo Krok za krokem a hned potom běželo Beze stopy. To bylo takový trošku bizarní. No pak píše Michal a tam teda já si dovolím to podepsat kompletně v celém rozsahu. Píše, za mě nejlepší sitcom určitě americký The Office, Cancel. Je to můj komfort seriál, viděl jsem ho už několikrát a stal se součástí mého života. Ať už myšlenkami, hláškami, moty nebo písničkami a nikdy neomrzí. Je to tak, já myslím, že každý, kdo si pustí Office, tak si ho potom pouští už tak nějak navždycky. Jo, vždycky ho dokoukáte, jste trošku smutný a za měsíc ho pustíte znova. Tak třeba máte tip na nějakou novou show, kterou si pustit. A co se týče toho, co vám teď do uší, pustím já. To bude velký. Znalci už jistě vědí, protože dámy a pánové, přichází Král popu, Bílé rukavičky, Klobouček, taky a The Way You Make Me Feel. Tohle je Michael Jackson.

0: Dneska už v podstatě taky legendární věc. Linkin Park, In The End. Jste s Hit Rádiem, díky za to. Krásný pondělní večer. Pondělky jsou těžký, to je jasný. Jo, zvlášť pokud máte za sebou třeba volný víkend, ty návraty jsou vždycky blbý. Ale zítra je úterý a úterý bývá taková jako pohodinda, relativně. Navíc má být jeden den fakt jako ještě hezky. Takže pokud můžete, tak zdrhněte dřív z práce, běžte, nahoďte ještě bikiny, jo, zkuste ještě trošku nachytat toho déčka, protože minimálně na pár dní se to pak zkazí. Přiznám se, že já jsem včera večer měla teplý ponožky. Jo, už se to blíží. Je to tak, tak zítra si to prosím vás pořádně vychutnejte. Já doufám, že si vychutnáte i další naše hity Counting Crows už za chvilku, k tomu taky John Cicada nebo Koreana. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hezký večer, 8 hodina je tu. S vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás Eminem, Depeche Mode, ale teď už Lucie a Troubit na trumpety. By se nám líbilo.

0: Depeche Mode v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Prosím vás, dneska není obyčejný den. Krom toho, že je pondělí, tak je taky den salámu.
1: Jo, opravdu, i salám už má svůj den. Ať už si užíváte jakýkoliv salám, to nechám úplně na vás. Tak pojďme z toho dne udělat i den mám to na salámu. To znamená, že jestli vás dneska někdo rozčílil, jo, nebo se něco nepovedlo, kašlete na to. Mějte to prostě na salámu, úplně na pohodu. Klidně to zkuste aplikovat každý den, celý týden. Uvidíte, jak fantasticky se vám uleví. No a k tomu další hity právě teď Eminem a

Hit Radio Faktor. Escucha el ritmo.

Headless, já s vás prostě rozhýbe. Rhythm Divine, právě teď na Hit Radio. Hezký večer. Hezký večer, hezké pondělí, doufám, že zvládáte pěkně, s úsměvem. Musíme se sami považovat za vítěze, aspoň tak trochu, jo? Klidně si to namlouvejte, normálně, protože já nechci, aby to znělo divně ode mě, ale já jsem se inspirovala u Aby, víte? Protože oni to zpívají, jo? Že vítězové berou všechno. Tak když si budete myslet, že jste vítězové, tak ta logika je jako nenapadnutelná, že jo? Dáme si Abu už za chvilku dáme, k tomu taky Xtreme More Than Words. Tak buďte s námi.

Slíbená Abba v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. Mimochodem, jak se říká, v Českých Budějovicích by chtěl žít každý, tak kromě mě, že jo? A taky kromě jednoho berana. Prosím vás, tam teď jeden beran se začal očividně nudit ve svém výběhu, no a tak vyrazil do nedalekého zahradnictví, což je logický, beran v zahradnictví, že jo? Jo, tak kozel zahradníkem. Očividně hledal něco na zub, bohužel pro něj tam na něj natrefili strážníci. Jo. Ne, že by to pro něj znamenalo konec zábavy, vůbec ne, protože jakmile se k němu chtěli přiblížit, tak jim vzal doslova roha. Zdrhnul a vydal se, a to se mi moc líbí, že nešel za dalším jídlem. Ne, on se, prosím vás, rozhodl, že navštíví areál Vysoké školy technické a ekonomické. Já si myslím, že se chtěl prostě trošičku dovzdělat. Jo, podle mě zatím byl takový záměr. Každopádně to už strážníci pro jistotu zavolali přímo majitele a ten si tady u školy vyzvedl svého berana. Proti němu beran neměl šanci, jo. Tak jsme rádi samozřejmě, že to dobře dopadlo. Žádné zvíře ani student, doufujeme, že ani moc rostlin ublíženo nebylo. No a držím pěstí, ať vy nenarazíte na nějakýho zabejčenýho berana. Další hity k tomu. Jessica Folker, How Will I Know?

Tak doufám, že jste v tom nenechali a zatančili jste si společně s Alphaville Dance With Me právě teď na Hit Radio. Krásné pondělí, hezký večer, za chvilku 9, já se tak s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra v 6 u toho nejlepšího z 80, 90 a taky milénia. No a ještě pár songů zbývá, za chvilku třeba tohle. Tohle prostě chcete mít v uších a budete. K tomu taky Kylie Minogue nebo Snow. Mějte se hezky, ahoj. Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Hit Radio Faktor.